Synkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn. All the hits I wanna hear.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Největší hudební hvězdy.
3: This is Taylor Swift.
4: Hi, it's Harry Styles.
5: Hi, I'm Olivia D.
6: Sleduj Fajn. Fajn.
7: Are you ready? Come on.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Right,
2: Fajn.
13: You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head.
14: 5 days on the

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit. My name is John Murray.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.

0: překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Německý kancléř Friedrich Merz v neděli neohlášeně přijel do Kyjeva, kde se sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Německo podle něj Ukrajině poskytne zbrojní balíček za miliardu eur a dalších 350 milionů eur půjde na opravu energetiky před zimou. Peníze mají hlavně na drony a protidronovou obranu. Rusko během Merzovo návštěvy znovu zaútočilo na severní most v Kyjevě.

0: francouzský rekord. Muži teď hrozí až 3 měsíce vězení a pěkně masná pokuta.
1: Fajn. Nehoda aktuálně na silnici 360 u obce Trnava, okres Třebíč. Srazily se tady nákladní a osobní auto, hlášená je i překážka na vozovce. Funguje tu momentálně kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, takže si dávejte pozor, pokud máte cestu kolem. A havárie nákladního vozidla aktuálně na silnici 248 u obce Petrovice, okres Ústí nad Labem. Hlášená je i tady překážka, ale tato může bránit v provozu celé šířky vozovky. Znova opět, projíždějte opatrně.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

dobré pondělní ráno, teda pokud se pondělí dá říkat krásný, já věřím, že jo, že si to dneska užijeme. Máme minutu po 6. hodině a pojďme prostě společně to vstávání zvládnout. Vím, že je to těžký, vím, že je to náročný, ale už teď se můžeme poklepat na rameni, že jsme to zvládli a v tu 6. hodinu ráno jsme prostě všichni vzhůru. Jak jinak? Jinak Fik tady s námi dneska není, je nemocný, ale snad už zítra s námi bude. No a my pojďme do playlistu. Před námi Harry Styles, jeho American Girls. No a aby jsme nešli od té Ameriky úplně daleko, dáme si Adélu Ain't in LA. Tak jo, tohle to všechno na rozjezd pro dnešní ráno. Tady to máte. Morning Boost s Bendy.

slovenská naprosto skvělá zpěvačka, která už je světová. Tohle to je Adele, její Ain't in LA. No a pojďme se podívat na to, že se blíží prej údajný den zkázy. Takhle, před 60 lety vznikl údajný výpočet. Vědci odhadli konec světa, jo? Super, zase opět jsme u toho znovu, protože já nevím, kolikrát jste za svůj život slyšeli, že bude konec světa. Já si myslím, že tohle už je moje po 20. Takže my first one kinda nervous, víte, jak se to říká. No, každopádně, tentokrát by to mělo přijít docela brzo. Je hezký, že nám to oznamují teď. Mělo by to přijít 13. listopadu, jo? Což se mi docela nehodí, protože GTA 6 vyjde až 19. listopadu. Tak já bych jenom, jestli to někdo počítal a mohl by to vypočítat znova, tak byste se to přepočítal a dal to třeba až po Vánocích. Víte co, ať si užijeme se ty společné Vánoce. Hele, někteří z nás mají naplánovaný dovolenky a úplně konec světa se nám nehodí a někteří z nás právě čekají na to GTAčko. No, tak údajný den zkázy můžeme zase jenom mávnout rukou, protože se pravděpodobně nic nestane. Oni se teda jako obhajují tím, že by to měl být hlavně den zkázy, protože přijde nějaký nekontrolovatelný nárůst světové populace. No tak uvidíme, hele, já stále čekám na to GTAčko. No nic, pojďme dál, před námi Šimonov, jeho Save My Soul.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso. Honey Boy, to nám dohrává tady na Fajnu. Krásný dobrý ráno všem, co posloucháte, a pojďme se podívat, co budeme poslouchat dál. Dua Lipa Training Season. Možná teďka momentálně někteří sedíte a jako byste se modlili a čekáte na toho pravýho. Je to naprostý trend a my to kvůli tomu milujeme. Proto si to za malý okamžik dáme, takže rozhodně buďte s náma. A samozřejmě tady nemáme jenom jednu věc. Před náma taky Cameron Whitcomb, jeho Kingdom of Fear. Tohle to všechno při pondělí, k tomu lepšímu vstávání. Pro lepší energii, až hlavně ať nám to dneska všechno jde. Ať nám všechno vyjde tak, jak má. Protože víme, že pondělí je náročný. Tak jo, tyhle typecky zemlý okamžik, tady na Fajnu. Morning Boost.
1: Fajn. Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportál.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
13: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
15: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
16: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

FM, Kšejš, Spotify, která nám dohrává tady na Fajnu při pondělí 5. října. A Česko si bude moct připsat další úspěch, respektive čeká nás totiž největší hokejová aréna na světě. Ta dostala zelenou, už dlouho se o ní mluví. Mluví se o tom, že bude v Pardubicích, bude fakt veliká a teď konečně dostala zelenou. Takže za 4 roky se můžeme chlubit, teda vlastně známe to, pokud jestli za 4 roky, tak se budeme moct chlubit tou největší hokejovou arénou na světě. Když se koukám na ty fotky, jak by to mělo vypadat, tak je mi líto všech, který budou sedět přímo pod střechou, protože si myslím, že na ten hokej už budeme všichni chodit s kukátkem. No, jako by jsme šli na operu. Je to fakt veliký a uvidíme, jestli za ty 4 roky to tady bude. No nic, my pokračujeme dál. Před námi Temper City, Self-Aware.

0: Nathan Days, Ella Henderson, 21 Reasons. To nám dohrává tady Edrem Fajnu při pondělí. Doufám, že to pondělí zatím teďka to raní aspoň vypadá u vás dobře. A 724-634-634. Na tohleto číslo momentálně můžete psát, protože teď nechávám na vás, co dál bude hrát v éteru. Takže ještě jednou, 724-634-634, pojďte dát vědět, co byste si rádi při tom ránu, při tom pondělním ránu pustili. Napište jméno interpreta, název songu a klidně napište i nějaký věnování, ať už je to vám, vaší mámě, vašemu psovi, babičce, nebo jenom nejlepšímu kamarádovi, je to jen na vás. Takže ještě jednou, 724-634-634, jakou písničku byste rádi si nechali pustit? Jméno interpreta, název songu. No a za chvilku to tady máme. Do té doby, než budete psát a než to všechno přečtu a všechno to najdu vůbec, dáme si One Republic, Need Your Love, taky Kygo, Zack Abel, Nile Rodgers, Jake for Life, to tady bude. A pak už pojeli spodle vás. Morning Boost.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
11: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
12: Music. Fine.

Dávate si fajn, toto jsou Kygo, Zack Abel, Neil Rogers, jejich For Life. Před malou chviličkou jsem vám říkala, že máte psát na 724634634, co byste chtěli zahrát, aby jsme mohli playlist trošku přizpůsobit vám a říct si, co vlastně poslouchají naši posluchači. Pojďme se podívat na zprávy. Máme tady třeba zprávu. Dobrý den. Klidně můžeme příště napsat ahoj. Prosím o puštění One Direction. Je to pro mou přítelkyni, která miluje One Direction víc než mě. Já samozřejmě tohle to absolutně podporuju. Ne, je to tam, dáme What Makes You Beautiful, tohle to jste si napsali. A taky je tady zpráva od Carol Snaty. Ahoj Fajn Radio, můžeš nám prosím zahrát song od Evy Farný? Neříkej, co má se stát, ať to pondělní ráno máme mnohem lepší. No a protože se tady Eva Farná prostě v 10 zprávách opakuje často, tak si ji taky rozhodně dáme. Neříkej, co má se stát, taky na playlistu. Takže tyhle ty dvě pecky jenom, jen a jen pro vás. Ať máte to pondělí prostě o něco lepší.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
4: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
3: Kavárna?
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek?
4: Správně, uhodlo si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský... Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Nový tracky. Témata, který chceš vidět a

0: TikTok, YouTube. Sleduj Fajn. Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.

0: aktuálně na dálnici D1 ve 28. kilometru směr Praha. Hlášený je i neprůjezdný levý jízdní pruh. Počítejte tak s pravděpodobným menším zdržením. Nehoda dvou osobáků aktuálně i v Praze, a to v ulici Výstavní. Hlášená je překážka na vozovce. Průjezd by však měl být bezproblémový. A nehoda také na dálnici D11 ve 39. kilometru směr Jaroměř. Tady víc k tomu není úplně, ale stejně tak buďte opatrní, pokud máte cestu kolem.
1: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.

krásné dobré pondělní ráno. Máme 2 minutky po 7 hodině. Posloucháte Fajn, dneska speciálně jenom s Vendy. Takže vás zdravím, krásný dobrý ráno ještě jednou. Fiky je dneska nemocný a proto tady s námi dneska není. Každopádně zítra by už mohl být. No nic, pojďme se podívat na to, co nás rozhodně může probrat. To je Olivia Rodrigo, její Drop Dead. To si dáme. Taky Tiësto, Tate McRae, 10:35. Na dobrý pondělní ráno, na dobrý rozjezd si myslím, že docela fajn. Morning Boost s Vendy.

Tohle byla Olivia Rodrigo, její Drop Dead při pondělí 9 minutek po 7 hodině raní. No a údajně lidi v Japonsku mají takový tradiční rituál. Ten rituál je k tomu, abyste mohli vidět démony, jo? Pokud řídíte, neskoušejte to. To klidně normálně popíšu, jak se to dělá. Pokud neřídíte, klidně si to vyzkoušejte. Musíte dát ruky, obě dvě, jako byste dělali lamu. To znamená, že máte nahoře malíček a ukazováček a jinak ty prsty máte k sobě. Takže palec drží prostředníček a prsteníček. Pak je propojíte s tím, že pravá ruka je od vás a levá jde k vám. A pak nějak strašně zvláštně pustíte prsty. To vůbec neumím popsat. A udělá vám to takový malinký okýnko mezi těma prstama. Prostě tak, jak to držíte, tak jenom ty prsty pustíte a udělá se vám okýnko. No a tím okýnkem, když nakouknete, tak jste prý údajně schopný vidět démony. Já jsem to vyzkoušela a viděla jsem svého bratra. Tak víc k tomu asi nemám co říct. Vždycky hot, vždycky morning. Morning boost. Morning boost.

0: Posloucháte Fajn, tohle bude Fastboy Beautiful Life při pondělí. No a pokračujeme. Pojďme se podívat, co je před námi, co nás rozhodně za malý okamžik čeká. Před námi tato pecka Kungs, Never Going Home. To si dáme pro lepší ráno a také tady máme tohle. Někdy je prostě fajn zpomalit. I při tom pondělku, kdy to může být hon, kdy můžeme zaspat, kdy nestíháme. Je těžký se probrat po víkendu a proto si dáme rozelený snap. A taky tady bude Slater, Dance. Takže rozhodně buďte s Fajnem.
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
12: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
14: Mami, já mám řidičák.
15: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
16: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
17: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
18: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
19: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil, ale je zpátky.
17: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Banány 1 kg za 19,90 a dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.
0: Right, babe.
10: Fine.

pondělí, 33 minutek po 7 hodině. Dáváte si fajn. A pojďme si říct, že Google v Japonsku, neboli Google Japan, přišel s experimentální klávesnicí, jo. Jmenuje se Gboard Kurukuru. A takhle, normálně si představte klávesnici, kterou máte na počítači, jo. Je taková dlouhá, hezká, všechno to máte před sebou. Tak tato klávesnice je najednou vertikální a pohybuje se směrem k vašim prstům, takže jezdí nahoru, teda nahoru, jezdí jenom dolů a takhle se jakoby, je to jak na běžícím páse, že se vám ten pás jakoby z druhé strany potom projeví a znova to vyjede z hora a jede to dolů. Nebude to něco, co bude prodejný, jo, ale můžete se to prý údajně sestavit doma. Já jsem jenom přemýšlela nad tím, jak to vlastně může fungovat, protože máte spoustu příkazů, který potřebujete na počítači udělat. Já nevím, jak třeba udělat Alt F4, že jo? Se prostě nejde, když se vám to hýbe. A hlavně si nedokážu představit, že na to musím psát. Ale minimálně, jestli vám někdy nějaký kluk nebo nějaká holka bude říkat, hele, víš co, já prostě pomalu píšu nebo neodepisuju tolik, protože to nestíhám, tak mu kupte tuhle klávesnici, bude to trvat ještě díl a to se rozhodně vyplatí. Tak jenom, abyste věděli, taková random věc pro dnešek. A my pokračujeme. James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfall právě teď.

0: Za 20 minutek 8 hodina, tohle byla Lady Gaga i Abracadabra při pondělí tady na Fajnu. A co by to bylo za ráno, kdyby nezahrála Rayy Where is my husband? By the way, nevím, jestli jste to slyšeli, ale tahle žena prohlásila, že nevydá žádný album a myslím si, že ani písničky, dokud nějaký od toho manžela nenajde. Tak my přejeme štěstí, hodně štěstí. Tohle to si dáme a taky si dáme tohle. Tohle to je Adéla. A možná si říkáte, wow, to jméno zní jako česky, ale zpívá anglicky. Tohle to je Adéla ze Slovenska, která prorazila do zahraničí. Je jedna z nejstreamovanějších interpretek právě teď. A tohle je novinka Nicole Kidman, kterou právě vydala s novým albem. Takže to si taky dáme, protože my tady hrajeme na Fajnu jen to nejnovější. Morning Boost.
1: Fajn. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
10: No to, že jsi mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
14: Proč se culíš?
15: Protože budeme krásný.
14: To už přece jsme.
15: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
14: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
16: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
17: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz. Here we go.

Nástroje Hot Hit Paráda. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Tohle byla Adéla i Nicole Kidman, to nám dohrálo 9 minutek do 8 hodiny a sledujete náš YouTube. Možná byste měli, protože na našem YouTube vychází takový podcast, který se jmenuje Posedlí. A máme posedlí, jsme posedlí vším možným, co se právě momentálně děje. To znamená reality show, třeba takový Love Island nebo Zrádci. My totiž společně v těch posedlích koukáme na to, co se děje, taky si zveme hosty a máme s nimi rozhovory. Takže vypadlá srdíčka z Love Islandu nebo vypadlí Zrádci, se všema se pobavíme. No a vy to můžete vidět na našem YouTube kanále, kde jsme jako Fine Radio. Posedlí, kde chodí srdíčka? Moderuje Kristinka, Zrádce moderuje Andrejka, která je tady hned po mně. A já nevím jak vy, já obě dvě tady tyhle ty reality show smiluju. Takže když se můžu potom podívat na to, co o tom kdo řekl, jak to vlastně probíhalo, co vlastně je za tou oponou toho, co my vidíme, protože my vždycky vidíme hodinovej nebo hodinu a půl střihu, ale nevidíme celý ty dva dny přece, nebo jeden ten celý den. Takže je to docela fajn. Klidně ještě jednou náš YouTube kanál Fine Radio, když tak máte odkaz i na našem Instagramu, když se proklikáte, máte tam i nějaký úryvky z těch rozhovorů, takže rozhodně na to mrkněte. No a my pokračujeme. Před námi Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Znáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
9: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
10: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
9: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
11: Země G7 se dohodly, že během 4 měsíců společně uvolnějí 100 milionů barelů nafty a ropy ze strategických zásob. Mají tím brzdit rostoucí ceny pohonejch hmot. Dohoda přišla poté, co americký prezident Trump pohrozil Evropě zákazem vývozu nafty z USA. Největší část nafty má na trh přijít už během prvních 20 dnů. G7 taky vyzvala

policisté zabavili. Cizinec, který driftoval na kruháči v Olomouci, dostal maximální pokutu 10 000 korun. A Brit ukradl na farmě traktor a ve vysoké rychlosti s ním narazil do domu svého souseda. Traktor prorazil zeď do obýváku a dům se teď musí skoro celý postavit znovu. Uvnitř naštěstí ale

0: se natvrdo.
1: Fajn. Nehodu aktuálně hlásí Praha, a to v ulici Belova. Je tady nehoda osobáku a chodce, probíhá vyšetřování nehody. Na místo jedou i záchranné složky, projíždíte tak opatrně, pokud máte cestu kolem. V Praze ještě zůstaneme, nehoda dvou osobáků aktuálně i v ulici Střekovská. Hlášená je i překážka na vozovce, průjezd by však měl být bezproblémový. A nehoda nákladního a osobního automobilu na dálnici D46 ve 25,5 kilometru směr Olomouc. I tady je hlášená překážka na vozovce, projíždíte tak opatrně.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla

pondělní ráno, všem, co ladíte fajn, ať už jste vzhůru, jste v práci, nebo jedete do práce, nebo naopak jedete z práce, nebo jste zavezli jenom děti a teď máte volno, tak ještě jednou krásné dobré ráno, posloucháte fajn. No a pojďme si tu poslední hodinku Morning Boostu dát trošku zajímavější. Před náma Zara Larsson, Lush Life, nebo Sky Newman, F.U. and U.F. Tak, vamo!

Věřím tomu, že všichni teďka momentálně tančíte. Tohle to je Zara Larsson, její Lush Life. Máme pondělní ráno, 10 minutek po 8 hodině přesně, no a všichni rádi chodíme na koncerty. Ne, že ne, protože lidi, co rádi poslouchají, proto posloucháme rádio, ale just for fun, na jaký koncert byste poslali svého nepřítele? Pojďme se o tom prostě normálně otevřeně pobavit. Kam byste poslali někoho, koho nemáte rádi? Jaký koncert nebo čí koncert by to byl? Třeba, dejme pro příklad, nemáte rádi svoji tchýni, který je 60? Rozhodně jí pošlete na koncert PTK. Ale jako třeba by se jí to mohlo líbit, hele, nikdo neví. Takže 724634634, kam, na jaký koncert, jakého interpreta nebo klidně skupiny byste poslali svého nepřítele nebo někoho, koho fakt nemáte rádi. Pojďme se prostě jen tak pro pondělní ráno o něco pobavit. Klidně někam můžete poslat i šéfa, je to jenom na vás. 724634634, no a do té doby Somber, My Body Isn't Ready. It's somber. You're hearing my song, My Body Isn't Ready right now.

jeho Lil Bootang při pondělí 20 minutek po 8 hodině. No a kam byste poslali, na jaký koncert byste poslali svého nepřítele? Na to jsem se vás ptala, tak se pojďme podívat na vaše odpovědi, některý jsou fakt docela vtipný. Pojďme projet jenom v rychlosti svýho ex na Sergeje B. Okay. Mě napadá buď muzikál, Děti ráje, nebo Kristián Šepek, bože. Ovšem hrozí, že některým mým nepřátelům by se to i líbilo, zdraví Jarda, okej. Okay. Ahojky, nepřítele bych rozhodně poslala na show Dády Pasové. To u mě mučila Sega, když jsme byli malé, já o 5 let starší, pěkný den Petra. Hele, já jsem Dádu taky měla ráda, nechte to. Rozumím. Těch zpráv přišlo několik, některý dokonce ani nemůžu přečíst. Ale díky moc za ně. Klidně ještě pište, kam byste poslali svého nepřítele. No a pojďme se podívat někam, kam se pozveme všichni a nikomu z nás to nebude vadit.

0: taky si dáme Harryho Stylese, jeho Dance No More. Pro to lepší ráno. A pro klid na duši. Tyhle typecky za malý okamžik v éteru. A za malý okamžik taky Andrejka Kautka. Morning Boost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
6: Salonky.
7: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
6: Úklid.
7: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
6: Ha, kuchař.
7: Správně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
15: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky.

Ano, to byl Harry Styles, jeho Dance No More, posloucháte Fajn, snad máte to nejvíc Fajn pondělí, a pokud ne, tak jednoduše se prostě zbalte a běžte domů. A kdyby se někdo ptal, hele, klidně, klidně to sveďte na mě. Každopádně, teď už with DMC, Beast Honey, Show Me Love.

One Republic, I Ain't Worried. 20 minutek do 9. hodiny, no a pojďme se podívat, co nás ještě čeká. Před námi Artemas, I Like The Way You Kiss Me. Protože kdo to prostě nemá jednoduše rád. Tohle to pro lepší ráno, no a taky třeba tohle. Trošku to rozjedeme. Ižel Ultranate,

0: ten song je doslova definice toho. Takže tyhle ty pečky a za malý okamžik už třeba Music Boost. Morning Boost.
1: Fajn. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
7: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Viděl jsi to?
11: A co, jako?
10: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
11: No má bejt.
10: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
11: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
10: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
11: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
12: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
14: Tak nečekejte, jezděte!
15: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
16: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
15: Více na kopecký.cz.

Artemas, I like the way you kiss me. To nám dohralo tady na Fajnu. No a já se s vámi pro dnešek loučím, protože za 10 minut tak 9. hodina, a to znamená jedno jediný Morning Boost je u konce, no a začíná Music Boost s Andrejkou Kautskou. Tak se mějte krásně, užívejte pondělí, teda pokud to užívat jde. No a slyšíme se zase zítra od 6 do 9. Takže ještě jednou mějte se krásně a čau. 3, 2,

0: pustit už ne.
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
8: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
7: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
9: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
11: Jsme online.
12: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz.
14: Dobré ráno, je 9 hodin, tady Adam a rychlej pohled na to, co se děje ve světě. Filip Turek se na Facebooku omluvil Seznamu za svoje tvrzení o nahlížení do e-mailů uživatelů. Podle soudu byly jeho výroky nepravdivý a ničím nepodložený. Seznam ale jeho příspěvek zatím nepovažuje za splnění rozsudku, protože čeká na písemnou omluvu. Turek v postu navíc uvedl, že Seznam a jeho média přijdou o peníze ze státních kampaní. Třinečtí oceláři přepsali extraligový rekord. V úvodních 8 zápasech sezóny totiž pokaždý vyhráli za 3 body, což se ještě žádnému týmu v historii soutěže nepovedlo. Rekord stvrdili včera výhrou 9-0 nad Olomoucí. Třinec tak zatím zůstává v sezóně 100% a v pátek může svoji vítěznou sérii znovu prodloužit. 217 let nebylo zřejmé, co stojí v Napoleonově tajným dopise. Teď ho AI rozluštila za pouhých 6 hodin. Dopis z roku 1809 obsahoval informace o pohybu a síle francouzských a spojeneckých vojsk před válkou s Rakouskem. Klíč k šifře se přitom dávno ztratil a historici ho považovali za prakticky nerozluštitelný.
15: Fajn. Hezky ráno i ode mě, mrkneme se na dopravu. D7, 3. kilometr na trase Praha Chomutov hlásí nehodu nákladního vozidla. Se zdržením počítejte taky v Praze ve Strahovském tunelu, tady 2 havarovaná vozidla, neprůjezdný levý jízdní pruh. No a Plzeň hlásí nehodu 2 osobáků, a to konkrétně v ulici Tyršova. Tak pozor a opatrně.
16: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
17: Music Boost.

Tak jsem slyšela, že babí léto nám pokračuje. No, to je dost pozitivní zpráva na to, že je pondělí, ne? Dobré ráno, dobrý den, jsme tady opět, teda jsem tady já opět. Andrá za mikrofonem a start dnešního Music Boostu. To znamená skvělý playlist a nějaký ty zajímavý nezajímavosti. Před námi Gimme 5, 5 songů na rozjezd, protože to každý dopoledne prostě potřebuje. Vidím tady Kelina, taky tady vidím Alexe Warrena, anebo právě teď Mark Ember, jeho Belong Together. Tak hezký dopo. Music Boost. Give

Dnešních pět songů na rozjezd uzavíráme s Kelinem, taky Steinem 27, jich Vítej mezi náma. Máme tady babí léto, to je prostě takový ten podzim, takový ten ještě fajn podzim, jo, svítí sluníčko, je teplo, střídá se prostě sluneční počasí, občas mráček, no ale je to něco, co prostě máme všichni rádi. Tak jsem vám jenom chtěla takhle říct, že to vydrží jenom do téhle středy, jo, Český hydrometeorologický ústav to potvrdil, že babí léto pravděpodobně končí čtvrtečním ránem tohoto týdnu. Já vím, někdo to ale musel říct. Je to těžký, ale musíme to nějak zpracovat, ale my to zvládneme. Oklepeme se z toho a pojďme si užít poslední tři dny slunce a tři dny, kdy ještě nepotřebujete nějakou péřovou bundu. Za chvilku Hozier, jeho Too Sweet. Taky nám zazní Zayn, G-Show, jejich Eyes Closed. Tak zůstaňte s náma. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
10: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: Firma na zážitky
13: CZ. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
17: 件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
18: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
19: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení z cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
13: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Rozier, jeho Too Sweet, dohrává na Fajnu. Pondělní dopoledne s náma. Znáte takovou tu reklamu, která vždycky běží na Vánoce od Coca-Coly? Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady. Jo, jak tam jede ten kamion? Já bych poprosila, prosím vás, ještě na chvilku ten kamion někam do klidu zaparkovat, jo? A uvědomit si, že vlastně třeba je před náma ještě Halloween, anebo duši.

knížky. Vánoce se v českých obchodech letos objevily zase o něco dřív. Já vím, že je to taková každoroční klasika, že se ty Vánoce prostě objevují jakoby třeba už od půlky jako října, jo? Od té druhé půlky října. Jenže letos to dokonce přišlo od 1.10. A já se ptám, proč? Jedna věc je dát to do toho regálu, a druhá věc je, že to lidé nakupují. Dokonce nakupují se jak první dárky, tak je opravdu velký zájem už od adventní kalendáře. A jak i ty čokolády, čokoládový, tak ty kosmetický, prostě všemožný. Dneska máme adventní kalendář na všechno, na kafe, na čaj, na karamelky a tak a podobně, jo? Nejrůznější produkty. Ale prostě proč teď? Proč prostě od 1. října? Proč se ještě nehodit trošku do klidu, neužít si prostě ten říjen a třeba tak v listopadu začít teprve uvažovat nad tím, že bychom něco na ty Vánoce mohli pořídit. Lidi, sakra. Jestli se vás to týká, tak prosím vás, pojďme se na to vykašlat. Jednou.

0: Na fajnu hezky při pondělku dohrává Adéla. 3:45. S playlistem se pokračuje teď taková menší ochutnávka. Rozhodla jsem se, že si dáme jednu ženu a jednoho muže. Aby to bylo vyrovnaný. Za chvilku Zara Larsson, Midnight Sun. No, samozřejmě tady musí zaznít i Harry. Harry Styles, jeho Late Night Talking. Jo, hezky na pohodu. Já vím, je pondělí, drsný start pracovního týdne, ale co my bychom nezvládli, lidi? Music Boost. Music Boost.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.

Jaren Trucks, Want It Back. Pondělní Music Bus na Fajnu. Jo, a vy jste to pořád neviděli. Já tady už o tom 14 dní mluvím a vy jste to pořád neviděli. Myslím naše podcasty, který pro vás, prosím vás, děláme. Teď konkrétně myslím sebe a Kristýnku. Podcasty najdete na YouTube Fajn Rádia a jmenují se Posedlí. No a pokaždý jsme posedlí prostě něčím jiným, jo? Kristýnka je posedla Love Islandem, já jsem posedla Zrádcema. To znamená, když na to YouTube mrknete, vyberete si tu reality show, která vás zajímá, třeba jsou to obě dvě, no a můžete si nás pravidelně každý týden prostě dávat i v podcastu. Jo? Já chodím každou středu prostě do kina, jsem tam skoro do půlnoci, čekám na toho vypadlíka ze Zrádců, abych ho mohla prostě nějak prověřit, proklepnout, abych vám to hned ve čtvrtek ráno mohla dát. A vy na to moc nekoukáte. No tak co je jako, co děláme špatně? Takže to napravte a pokračujeme s playlistem. Tohle je

0: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání. Sleduj Fajn.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Hezký dopo, 10 hodin a 2 minuty, tady Adam a rychlej pohled na to, co se děje. V americkém Baltimoru zemřela 12-letá dívka během incidentu, který podle policie začal hádkou dvou mužů kvůli parkovacímu místu. Střílelo se u stadionu, kde zrovna probíhal zápas mládežnického amerického fotbalu. Dívka podle policie nebyla terčem, ale zasáhla ji střelba. Další 4 lidi utrpěli lehčí zranění a policie po pachatelích pátrá. Vstupenky na festival Glastonbury 2027 zmizely během pouhých 42 minut. Festival se příští rok vrací po roční pauze a jména hlavních vystupujících zatím organizátoři neoznámili. Lístek na celý festival letos vyšel na rekordních 408 liber, tedy skoro 12 000 korun. Další šance koupit lístky bude na jaře, kdy se vrátí neuhrazený nebo vrácený vstupenky. 70-letý muž z Brna narazil při vykopávání pařezu na válečnou munici. Podezřelej zrezivělej předmět našel u svojí chaty v městské části Bystrc a radši zavolal strážníky. Tím místo zabezpečili a přivolali pyrotechnika, který nález odborně zajistil. Ukázalo se, že šlo pravděpodobně o minometný granát.
3: Fajn. Opatrně Praha hlásí na jižní spojce dvě havarovaná vozidla, je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh. Zdržíte se taky v Hořovicích, a to ulice 9. května. I tady se bohužel bouralo, stejně tak jako Praha ulice Legerová a taky Plzeň hlásí srážku dvou osobáků, a to v ulici Tyršova.
4: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Pondělí je vždycky takový pomalejší, náročnější, no, co už, no. To prostě to tak je a nám nezbývá nic jiného, než to prostě vydržet a nějak zvládnout, jo. Sdílený polohy, to bude záludný téma hned pro start týhle hodinky, který nám při pondělku možná zamotá hlavu. Rozmotáme ji pak lubrikou, takže se nebojte, nebude to zas tak chaotický, jo. A budeme si k tomu tak hezky podupávat těm songům, který nás čekají. Před náma Olivia Rodrigo, taky Dua Lipa, anebo právě teď Luis Capaldi, jeho Survive.
1: Music Boost.

Olivia Rodrigo, její Stupid Songram dohrál právě teď na Fajnu, ve kterém si probereme takové záludné téma sdílení polohy. Něco, co vymyslel někdo, kdo chtěl lidstvu zamotat hlavu. Chtěl vytvořit další možnosti hádek. Sdílet si polohu s partnerem může někdy možná působit jako praktický důkaz důvěry a bezpečí. Zároveň si myslím, že to může ve vztahu jakoby nenápadně měnit tu hranici mezi blízkostí a kontrolou. Jo? Pokud sdílíte polohu s partnerem třeba jenom jako dočasně, třeba jenom na jeden večer, když třeba, nevím, potřebujete jako žena dojet někam taxíkem, jo, nebo prostě jste někde nevím, prostě pokud je to jakoby v rámci bezpečí, tak bych tomu možná jako rozuměla. Ale pokud je to sdílení polohy jako trvalé, tak si říkám jako proč? Proč bych měla jakoby vidět teď na svém telefonu, jestli můj muž je v práci, nebo jestli si zrovna kupuje kafe, nebo jako jestli je s někým na obědě, nebo co dělá? Jako je to trošku jako divný. Když přece oba dva vědí, kde se ten druhej nachází, tak proč bychom měli jakoby mít to potvrzení toho? Myslím si, že taky hlavní problém nastává ve chvíli, kdy se právě z tohohle jakoby nástroje stane něco, co jeden z partnerů prostě používá ke kontrole. A to si myslím, že není prostě dobrý. 724634634. Sdílíte polohu s partnerem nebo nezdílíte? Proč nezdílíte a proč sdílíte? Pojďme to jednou proždy vyřešit a pojďme třeba inspirovat se navzájem. Třeba já díky vám zjistím, že bych měla se svým manželem prostě sdílet polohu. A nebo vy díky mně zjistíte, to je ta větší pravděpodobnost, že byste neměli doma sdílet polohu. Posloucháš Fajn. Teda takhle, doma sdílejte polohu, ale ne tu v telefonu. Jo, chápeme se. Tohle jsou One Republic, ich Need Your Love.

0: Alicia Keys, Nicki Minaj, Girl on Fire. Tak asi někdy připadám. Tak jsem se připadala v pátek, když jsem měla skleničku. Dívka v plamení. Samozřejmě, že s playlistem. Pardon, tak teď jsem jí do toho úplně vstoupila, teď jsem jí zkazila to poslední solíčko. No nic, snad mi to odpustí, za chvilku pokračujeme s playlistem. Stále řešíme sdílení vašich poloh. 724-634-634. Ještě nebudu předbíhat, ještě potřebuji pár vašich názorů, protože teď zatím mám názor jenom od lidí, kteří si ve vztahu sdílí polohy. A taky to zastávají, tento názor. Potřebuji taky nějaký protiargument, jo? Za chvilku Tempo City, jejich self-aware.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Oknem fouká střecha, patř.
2: Fajn.

0: je plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
7: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
9: Čau, tady Sofian.
10: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fine Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
11: Od pondělí do čtvrtka.
10: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hit.

je pondělní Music Boost, ve kterém sdílíte polohu. Sdílení polohy s partnerem, proč, co a jak, to jsem se ptala a vy odpovídáte, píšete: ahoj, my s přítelkyní sdílíme, ale já na polohu skoro vůbec nekoukám, vnímám to spíš jako možnost, kdyby se náhodou něco stalo a já bych někam musel přijet. To je asi dobrá odpověď, nebo aspoň podle mého názoru. Myslím si, že když už teda sdílíte polohu, tak by tam opravdu asi měla být, nebo mělo být nějaký pravidlo toho nedívat se na tu polohu často a nekontrolovat toho druhého. Taky píšete: měli jsme na sebe polohu a už nikdy více, bylo to jedno velké zlo, takže za mě určitě ne. Ať si každý tráví čas, kde chce, s kým chce. Když důvěřujete polovičce, není potřeba sdílet polohu, píše Simča. Takže tohle je Simči názor. Taky přišla: polohu sdílím s manželem polohu trvalé, hlavně kvůli cestám, když někam on jede, já se bojím, jestli dojel v pořádku a nemusím čekat, až mi přijde SMSka a tak dále a tak dále. Těch názorů tady je od vás spousty, napsal ještě Mirek: ahoj, jsem ve vztahu už 14 let a nikdy jsme nic jako sdílení polohy neměli. Taky proč? Mně to přijde, jako že bychom si neměli věřit. Potřebuješ vědět, kde jsem, tak mi napiš nebo zavolej a je klid. Lidi, můj názor je, že se všechno dá zařídit tak, abyste si nezdíleli polohy. Ale mám pro vás jeden malej tip. Nezdílejte si polohu s partnerem, ale sdílejte si polohu s kamarádkama nebo s kamarádama. To je úplně nejvíc. Jakože tohle je úplně nejvíc. Já když jsem s holkama někde třeba na vínečku, tak my si sdílíme polohu, takže holky se pak nemusí bát, jestli tím taxíkem dorazím, nedorazím, prostě ví o mě, mají o mě přehled a kdyby se mi nedej bože něco stalo, tak oni to mají pod kontrolou. A já jsem vždycky radši, když mě mají holky pod kontrolou než můj manžel. Takže takový můj malej tip, sdílet polohu s kámoškama, jo, proč ne, ale s manželem si říkám, proč, když si můžeme napsat nebo zavolat, ale samozřejmě je to vaše věc.

0: Music Boost.
1: Music Boost.
0: Fajn.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
3: šíříme
6: dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
9: Navádění letadel?
10: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
9: Technik ve věži?
10: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
9: Elektrikář?
10: Jo, přesně tak.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
13: Tak nečekejte. Jezděte.
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
19: Promění.
18: A v novou sukínku?
19: Promění.
18: A v paraplíčko?
19: Promění.
18: I na obal pro pastelky?
19: I v obal.
18: A v baťůžek?
19: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
20: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
18: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
19: Běž už.
20: Více na cestaodpadu.cz.

0: my body isn't ready. Moje tělo rozhodně není připravené na podzim. Ale co, nějak to musíme zvládnout. Dáme si lubriku pro lepší náladu.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Sex ex je jako hrabat se v odpadkovém koši. No možná tam najdeš něco, co jsi hledal, ale smrdí to.
1: Fajn.
2: Tohle

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
6: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
0: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
10: Dobré dopoledne, tady Adam, 11 hodin a jdeme se podívat na to, co se děje. Americká FBI zatkla 34-letou ženu, kterou viní ze špionáže pro Čínu. Zadrželi ji na letišti v Los Angeles těsně před odletem do Číny. Podle vyšetřovatelů měla na pokyn čínských úřadů sledovat syna tchajvanského prezidenta a posílat jim fotky, videa a informace o autech. Žena čelí obvinění z působení jako neregistrovaná agentka cizí vlády. Patrik Šik podruhý v kariéře vyhrál zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu. Po podzimním hlasování ztrácel na Pavla Šulce 19 bodů. Díky povedenému jaru ale manko smazal a nakonec vyhrál o stejný počet bodů. Šik za Leverkusen v minulý sezóně nastřílel 22 gólů a v anketě se zařadil mezi 4 nejúspěšnější hráče historie. Dcera herce Chrise Hemswortha, který si střihnul třeba roli Thora, vyhrála soutěž v jízdě na Bíkovi. 14-letá India Rose byla jedinou dívkou mezi soutěžícími a na Bíkovi vydržela zhruba 9 sekund, což jí stačilo na vítězství. Hemsworth pak na sociálních sítích neskrýval, jak je na dceru pyšnej. Jízda na Bíkovi ale zároveň vyvolala kritiku kvůli špatnému zacházení se zvířaty.
11: Fajn. Opatrně na silnicích, bouralo se v Praze, a to ulice Hartigova, tady je srážka dvou osobáků. Nehodu hlásíte taky v Lipníku nad Bečvou, dva osobáky, a to ulice Loučská. No a zdržíte se taky v Kroměříži, dvě havarovaná vozidla, a to v ulici Skopalíkova, tak opatrně a pomalu.
12: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
0: Music Boost.
1: Music Boost.
13: Music Boost.
1: Andrea Kautzka.
13: 5, 4, 3, 2, 1.
11: Byla tu ve studiu před chvilkou moje kolegyně, která říká, ty, já jsem nějaká unavená, jak je zataženo. Ano, lidi, tohle je krutá realita, podzimu je zataženo. A zataženo ještě bude. A ještě hodně dlouho. To znamená, pojďme to prostě nějak přijmout, vzít, hodit za hlavu a pojďme si užívat další společnou hodinku tohodle playlistu. Fajn má pro nás připravenou třeba Tate McRae, taky Shakiru, Burna Boy, jejich Day Day, jasně, na to si ujíždím já. A nebo právě teď jsou tady Imagine Dragons.
0: Music Boost.
11: Jejich Believer. Tak hezký dopoledne a pokračujte s Fajnem.

Dohrává Lloyd taky David Puente s jejich Golden Summer. Taková provokace, summer na podzim. Nevadí. Já vám to pořád připomínám, že je podzim. Já vím, už toho nechám. Teď se mrkneme do Švýcarska. Tam se hlásí nový rekord. Jeden švýcarský řidič se totiž postaral o francouzský rekord v rychlosti. Vzal svoje Porsche, svoje úžasné Porsche a na dálnici v Horním Savojsku se řídil rychlostí 312 km v hodině. Prosím vás, tam platí limit 130, jo? Klasika, vše 130 a on to prostě napálil na 312. Dosavadní švýcarský rekord činil 287 km. To znamená tenhle Francouz, bravo! Bravo, tleskáme. Policisté ho samozřejmě zachytili během noční kontroly, následně se jim ho podařilo zastavit, no a možná si bude sednout. Ale mně přijde vlastně úsměvný to, že vy vlastně uděláte nějaký průser, něco fakt protizákonního, něco, co se vám fakt prostě nepovede, ale někdo vám dá jakoby za zlatou medaili za to. Takže ano, je to prostě ty kanec, jo? Řítil se rychle, ale byl zase nejrychlejší ze všech. Takže to se v tom vězení pak sedí jinak s tímhle pocitem. Posloucháš Fajn. Tohle Kelin, taky Sofie, jejich Pistácie.

0: Sofian Kelinich, Pistácie. Jeden song dohrál, aby jiný mohl začít hrát. To už je život v rádiu. Damiano David, taky Tila, Neil Rogers, Talk to me. Tak pro dobrou náladu, laďte fajn.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
4: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
3: Více na světrovnátek.cz.
5: Mami, já mám řidičák!
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
4: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
9: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
12: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
11: Check-in?
12: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
11: Recepční.
12: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
11: Bezpečnostní kontrola.
12: Přesně.
11: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
15: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Gaudeamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči.

Pondělní dopoledne s Fajnem dohrává Rue Gailey, Wishful Thinker. Tak co, už máte kostým na Halloween, ne? Já mám pro vás takový menší tip. Dneska jsem narazila na nový pyžama ze Zary a musím říct, že módní průmysl už fakt neví kam dál. Tohle pyžamo vlastně je spíše jako kostým, i se to prodává jako kostým. Takhle, já chápu, že se vrací retro a některé věci prostě asi jsou cool tím, že jsou retro, ale některé věci by retro neměly být. Člověk se podívá na to pyžamo a říká si, tak tohle si mám vzít na spaní, nebo si k tomu mám vzít kufr a instrukce. Prosím vás, Zara čelí teď velký kritice právě za tohle pruhované pyžamo. A některým z vás už to asi naskočilo. Pruhované pyžamo. Jestli vás to zajímá, mrkněte se na socky, mrkněte se na internet, napište prostě Zara pyžamo, hned vám to najede. To pyžamo prostě opravdu, opravdu hrozně moc připomíná prostě ty pyžama, které opravdu byly za druhé světové války a je to tomu strašně podobný. Ten kostým, prosím vás, nemá jako směřovat na tuhle tematiku, ale prostě tak co, vidíme, no tak to řekneme, že jo. Já si myslím, že Zara očividně pochopila pojem historický outfit trošku prostě jinak, než bychom jako čekali, no. No tak se tak stane. Já jenom doufám, že to někdo letos nikomu opravdu nějakému děti nepořídí a až budou děti prostě dělat trikotýr, tak prostě se nikdo nebude v tom pyžamu. Je to hrozný, je to strašný. Takže prosím vás lidi, dejte si to do Google a hlavně si to hlavně to nekupujte. Pojďte třeba za čarodejnici, nebo já nevím, nebo za nějakýho, třeba hradního pána ze Zrádců, ale tohle ne. Fajn. Music Boost. Tohle

0: Dohrála Zara Larsson Lush Life. Lidi, asi jste někdy zažili takový ten pocit, když jste se s někým seznámili. Padla tam ta jiskřička a vy jste si řekli, ty brďo, tak toho budu milovat. No ale tak nějak trošku jste jakoby tušili, že se na vás vykašle, jo? Nebo že vám ten člověk zlomí srdce, ale i přesto, že jste věděli, že to bude asi takový hejzlík a zlomí vám to srdce, tak i přesto jste do toho prostě jakoby šli. Asi se vám to jednou stalo, ne? Mně třeba 6x. O tomhle taky zpívá Dua Lipa, její Break My Heart. Přesně o tomhle pocitu je tenhle song. To znamená, že to zažila i Dua Lipa, hele. Takže si jdeme zlomit srdíčka všichni společně na Fajnu. Music Boost. Fajn.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř,
4: topenář,
3: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman

Ti vestrimeš. Čo práve trenduje na TikToku? Na

Alex Warren, jeho Passenger, tohle je dnešní pondělní Music Boost. No, prý jsem slyšela, že se pije méně alkoholu. Jo, tuhle nudle, letošní mnichovský Oktoberfest skončil a čísla prostě mluví za vše. Akci navštívilo rekordních 7,4 milionů návštěvníků, společně vypili 6,7 milionů litrů piva. Pořadatelé tak oficiálně potvrdili, že jde o historicky nejvyšší návštěvnost slavnosti od jejich vzniku. Jakože halo, od jejich vzniku. Rekord přichází vlastně v době, kdy spotřeba alkoholu obecně, zejména u mladší generace, spíš klesá. No, akorát že ne. Oktoberfest zjevně potvrzuje, teda vyvrácí to, co se říká, anebo prostě ještě tenhle jako trend nepítí alkoholu prostě asi nezaregistroval. A nebo si to možná celý rok jako všichni šetříte a pak prostě jedete na jeden Oktoberfest a tam se prostě vylejete. Posloucháš.

0: Are you ready for this?
1: Smithy.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie Abrams.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fine.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. TinyGreens.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
16: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
17: Německý kancléř Friedrich Merz v neděli neohlášeně přijel do Kyjeva, kde se sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Německo podle něj Ukrajině poskytne zbrojní balíček za miliardu eur a dalších 350 milionů eur půjde na opravu energetiky před zimou. Peníze mají hlavně na drony a protidronovou obranu. Rusko během Merzovo návštěvy znovu zaútočilo na severní most v Kyjevě.

0: zápas vyhrála ve dvou setech 6-4 a 6-3. Dál jde Jiří Lehečka, který uspěl na turnaji v Tokiu. A rychlostí 312 km v hodině se pro francouzský dálnici řítil jeden Švýcar v Porsche. Policajti mu rychlost naměřili v úseku, kde je povolená maximálně 130 a má se jednat o absolutní francouzský rekord. Muži teď hrozí až 3 měsíce vězení a pěkně mastná pokuta.
1: Fajn. Opatrně na D532 kilometr, trasa Praha-Rozvadov, tady se bouralo. Bouralo se i v Táboře v ulici Michalovicova, tady dvě vozidla, tak opatrně. No a se zdržením počítejte taky v Olomouci, v ulici Křižíkova.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.

Tak si lidi představte, že ráno se tady u nás na Fajnu rozbila rychlovarná konvice. To znamená všechny čaje kaput, jo. Teď došlo mlíko. To znamená káves kaput. Co budeme dělat, já nevím. Doufám, že vaše pondělí v práci je trošku bezpečnější. No a pojďme to teda rozjet aspoň s tím playlistem. Nemám kafe, nemám čaj, ale mám hlavně vás a mám ty songy. Takže to prostě nějak zvládnem. Před náma Sombra, taky Justin Bieber, Nicki Minaj, anebo právě teď Row Model. Music Boost.

0: Lombroyho My Body Isn't Ready dohrává přesně ve 12:15 odpoledne. No a u nás na Fajnu se zase něco děje.
1: Přednáška počká. Gaudamus Alkoturne. Největší studentská party je zpátky. A my na Fajnu tě tam dostaneme. Fajn.
0: V naší Fajn komunitě na Instagramu odstartovala soutěž o 6 vstupenek na pražský Gaudamus Alkotur. Je to prostě legendární battle univerzit, který se na nás chystá už v Praze 13. října. Pak to bude pokračovat i do Brna, ale na to vám možná lístky taky dáme. Ale teď se zaměřujeme pro vás na Prahu. Představte si 6 pražských univerzit a každá z nich chce dokázat, že je úplně nejvíc pařící školou. Tak každý chce chodit na nejvíc pařící školu, ne? Tak která to bude letos? Vy prostě tam přijdete na tu akci a kupujete si drinky. No a při každém drinku dostanete žeton a ten žeton někomu prostě hodíte. Nějaký daný univerzitě, který prostě fandíte. No a všichni tam prostě pijou a čekají, která univerzita bude mít prostě největší skóre. Je to dobrý. A měli byste tam být?
1: Gaudamus Alkotur. 13. října v pražských Holešovicích. Více na gaudamusalkotur.cz. Fajn.
2: Posloucháš?
1: Fajn.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Usnula?
12: Asi jo.
11: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
12: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.

0: Begin, tohle jsou Maneškin. Chlap, když má chraplák, to je to nejvíc. A na fajnu pokračujem s Lubrikou.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den.
0: Fajn. Takovej sex s ex je jako hrabace v odpadkovém koši. Možná tam najdeš něco, co jsi hledal, ale smrdí to. Fajn.

Ray Daltonyho Blood Running. Dnešní music bus, který pomalu ale jistě jde do svého konce. Poslední společný song, který jsem vybrala pro dnešní Music Boost, je moje oficiálně nejoblíbenější písnička. Francouzský DJ Hugel, prosím vás, píše se to Hugel, opakuju to, vždycky mi píšete, že to nemůžete najít. Hugel. Moving Sun, je to fakt peckózní, poslouchejte. Jo, tak tohle věnuju všem vám, kteří tady jste a posloucháte, ladíte fajn a prostě všem, co máte prostě blbý nebo dobrý pondělí. Ať je to pondělí jakýkoliv, ty songy budou vždycky dobrý. Tak zůstaňte s fajnem. Music Boost.

0: vevniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
6: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Největší hudební hvězdy.
10: This is Taylor Swift.
11: Hi, it's Harry Styles.
12: Hi, I'm Olivia Dean.
13: Sleduj Fajn. Fajn.
14: Are you ready? Ready?
15: This is Bruno Mars.
16: I'm Olivia Dean.
17: It's Sabrina Carpenter.
18: Music.
19: Fajn.

0: Mark Embryho Proof. Song, který nám právě uzavírá dnešní Music Boost. Já vám děkuju za společně strávený čas. Zvládli jsme to nejhorší v tomhle týdnu a to bude pondělní ráno, pondělní dopoledne. Vy si užijte hezký zbytek dne a zítra 9.00 naslyšenou.
1: Fajn. Hudba, co si snad ani nezasloužíš, ale stejně dostaneš. Music Boost s Andreou.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.
12: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
13: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Na internetu je hodně věcí.
0: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
14: Na hodinkách jedna minutka po jedný odpoledne. To je čas se dozvědět, kde se co děje. Společně s Matějem. Prezident.

0: Mrkneme taky na silnice. V Ostravě máme nehodu v ulici Pavlova. Je tam neprůjezdný pruh, protože tam havarovaly dvě auta, které to tam trošku blokujou. Tak opatrně, pokud se tam tudy vydáte. Nehodu máme taky v Praze, ulice 5. května, frekventovaná cesta a dvě havarované vozidla, zase dva osobáky. Průjezd se zvýšenou opatrností. No a na závěr Teplice, ulice Novoveská, tam to napálil autobus do osobáku, nebo naopak, to nevíme. Každopádně opět opatrně.
1: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
0: Krásný pondělní odpoledne, ladíte Fine Warm Up s Kristý, venku sluníčko, před náma 4 společný hoďky a Vánoce přicházejí. Ne, prosím vás, ne, musíme to zastavit, ale o tom si povíme až za chvilku. Pojďme to teď rozjet s dobrýma songama a pak vám povím, proč jsem takhle bláznila s Vánocema. Teď už Rudimental, Charlotte Plank, Vibe Chemistry, Dancing is Healing.

Adela a její mega hit Ain't in LA. Tenhle track jsme si společně dali na fajnou 13.10. 5. října a já navrhuju, zakažme adventní kalendáře v říjnu. Venku pořád ještě dozvuk babího léta je krásně 20 stupňů, ale v obchodech, tam už na nás začínají útočit čokoládový santové, rolničky, světýlka. České obchody se prostě rozhodly, že podzim přeskočíme a půjdeme rovnou na štědrý den. Přijdete si pro rohlíky, místo toho tam zakopnete o paletu s perníčkama. A ne, dávno už nejde jenom o takový ty levný adventní kalendáře s levnou hnusnou čokoládou. Teď si můžete koupit adventní kalendář snad úplně se vším. Můžete mít adventní kalendář s kosmetikou, s čajem, s kávou, dokonce i s alkoholem. A já si říkám, ty lidi, co si to koupí už teď, vydrží to do toho prosince? Neotevřít ani jedno políčko? Já nevím, jestli bych měla tak silnou vůli. Každopádně prej existují i lidi, co už takhle 5. října mají nakoupený první dárky. Prej nejvíc frčí šperky, hodinky. Vždyť venku ani pořádně neopadalo listí. Já nevím, my se chceme v říjnu stresovat tím, že nemáme koupený dárky? Já ještě nemám vybraný ani halloweenský kostým. Napište mi, jestli je mezi váma někdo, kdo už má vybraný nebo koupený adventní kalendář. A nebo dokonce, jestli máte nakoupený nějaký vánoční dárek. Možná mě trošku přivedete do stresu a nějaký další posluchače, který taky ještě nemají vůbec nic, ale zajímá mě to. Pojďte se mi takhle při pondělku přiznat. 724-634-634. Jak jste na tom s přípravou na Vánoce? 5. října. V pohodě, ne? Pojďme radši na další song. Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside, právě teď.

0: Sigala, Jackson a Ian Kedron, Riptide, song pro lepší náladu, takhle při pondělním odpoledni, tady na Fajnu. No a teď si možná zhoršíme náladu, protože jdeme zjišťovat, jak jste na tom s nákupem vánočních dárků. Já vím, je 5. října, ale reálně se to prej děje. Některý lidi už nakupují dárky, adventní kalendáře, prostě trošku předbíhají kalendář. Tomáš píše... Pardon, přihlídla jsem se. Tady Kuba píše, ahoj, nemám ani jedno, ani druhé. Všechno scháním na poslední chvíli. Tak to má být. Já mám ráda, když jsou ty lidi, co vám řeknou, že to schání taky na poslední chvíli, protože pak máte pocit, že v tom nejste sami. Jo, tyhle lidi jsou super, ne? Takový ty, co vám řeknou už půlce října, že mají sehnaný všechno, protože pak se cítíte, že jste pozadu. Takže úplně ideální, děkuju za tuhle zprávu. No a naopak, Terka z Pardubic píše, já už mám doma ten kosmetický kalendář. Super, super, gratuluju. Tak doufám, že si ho fakt necháš až na prosinec, protože já bych to nevydržela. Ale asi taky čas začít schánět, no, protože ty kosmetický jsou vždycky vyprodaný. A přesně kvůli lidem, co je kupují už v říjnu. No nic, já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli, doufám, že jsem nikoho nevystresovala a pokud jo, tak si pustíme za chvilku song na uklidnění. Bruno Mars, I Just Might.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, které stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. TinyGreens.cz.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
7: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Viděl jsi to?
12: A co, jako?
11: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
12: No má bejt.
11: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
12: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
12: Radši dopíjat to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
13: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.
14: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
15: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
14: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
15: A můžete využít i výhodné financování.
14: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
16: Gaudeamus Alcotour. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle

0: Lil Nas X, That's What I Want. Přesně tenhle song jsme teď chtěli pondělní odpoledne, ale víte, co rozhodně nechcete zažít? Přepadení v intimní chvilce. Zpěvák Benson Boone totiž právě vytáhl na světlo nejvíc trapný moment své kariéry. Zatím. Před pár lety po koncertě si totiž odskočil na toalety v zákulisí a myslel si, že to jsou jenom toalety jenom pro ně, jenom VIPka. No a tak si tam jako vytáhl, vy víte co, ale taky jeden trapný vtípek ze střední, prostě si u toho pisoáru stáhnul kalhoty až úplně ke kotníkům. No a v ten nejhorší možný moment vzal za kliku zvenku fanoušek, vešel dovnitř a zůstal v němém úžasu zírat. Benson málem vypustil duši, kromě něčeho jiného, ale co mě na tom nejvíc fascinuje, je ten konec, protože prej to oba vzali s humorem a na rozloučenou si potřásli rukou. Já jsem se nad tím zamyslela a doufám, že předtím, než si potřásli tou rukou, tak tam proběhlo aspoň půl litru mejdla a horká voda. Protože předtím Benson držel asi něco jiného. No nic, to už bychom šli do detailů pánské hygieny, ale mě tohle připomnělo vzpomínky na Gimple, kde jsme měli záchody, které se nedaly zamykat. Já jsem tam vždycky trénovala akrobatický kousky, kdy jsem jednou rukou urputně držela tu kliku, protože jsem se bála, aby tam někdo nevešel. Protože z nějakého důvodu spousta lidí nechápe kouzlo klepání, ale mají tendenci rovnou zarvat za tu kliku, a jak kdyby byly zásahová jednotka a vtrhali někam, dělali razy. Prostě žádná pěst na dveře, nedaj vám čas zakřičet obsazeno, rovnou tam vletěj. Hrozný, hrozný, tak mi napište, jestli vy jste zažili nějakou takovouhle přepadovku na záchodě, nějakou trapnou situaci, nebo jestli vy jste někomu vletěli na záchod. Nebudu vás soudit, komu se to někdy nestalo, že jo? Ale napište mi na 724-634-634 a k tomu si pustíme Sombra, My Body Isn't Ready.
1: It's Sombra. You're hearing my song, My Body Isn't Ready Right Now.

0: City, track self-aware, právě teď na fajnou 13.43 a my se jdeme podívat na trapasy ze záchodu, protože s takovýmhle trapasem se svěřil zpěvák Benson Boone, který mu jednou vtrhl na záchody fanoušek, tak zjišťujeme, jestli vám se stalo něco podobného a myslím, že vrchol všeho je Lukáš. Lukáš píše, já jsem jednou na firemním večírku omylem trhnul za nezamčený dveře na pánských záchodech a uvnitř byl náš generální ředitel. Vteřinu jsme na sebe koukali, já leknutím zasalutoval a utekl jsem na bar. V pondělí na poradě jsem se mu nemohl podívat do očí. Lukáši, nedivím se. Novej strach odemčen, ale aby se neodemykal tenhle strach i ve vašich životech, doporučuju se velice urputně zamykat na těch záchodech. A nebo prostě klepat, vždycky klepat, ať se vám nestane něco takového. Protože pak by to pondělí v práci opravdu bylo náročný. My si ale za chvilku přiťukneme na lepší pondělí společně s Kelinem a jeho trackem Santé. Tak na zdraví, za chvilku tady na Fajnu.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
9: Informační služby?
10: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
9: Kavárna?
10: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
9: Salonek?
10: Správně, uhodlo si.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
12: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
1: Největší hudební hvězdy.
13: This is Taylor Swift.
14: Hi, it's Harry Styles.
15: Hi, I'm Olivia D.
16: Sleduj Fajn. Fajn.
17: Go, go.
18: We're back.
19: Here we go.
20: Go.
21: Here we go.
22: Fajn.

nesinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se

Ladíte fajn a tohle byl Malcolm Todd a jeho song Earrings. No a zapomeňte na Ronalda i na Messiho, fotbal má novýho krále. Ne lvýho krále, ale psího krále. V sobotním zápase Ligy národů mezi Severní Makedonií a Skotskem se totiž zrodila nová fotbalová legenda. Hned na začátku běhnul na hřiště pejsek, prostě se rozhodnul, že si zajde odehrát svůj vlastní zápas. Domácí obránce se ho marně snažil ulovit, ale tenhle čtyřnohej Messi mu dělal takový kličky, že chudák Beck málem skončil na chirurgii. Zatímco pes si tam v klidu pobíhal, užíval si slávu a odešel z trávníku až ve chvíli, kdy prostě sám uznal za vhodný. Žádný střídání rozhodčích, žádný pískání, nic nepomáhalo. Internet samozřejmě okamžitě explodoval a lidi píšou jediný. Ten pes předvedl lepší nasazení, taktiku i fyzičku než celá základní jedenáctka dohromady. A já se ptám, proč se sakra tohle nevysílá v televizi v hlavním vysílacím čase? Co kdybychom prostě měli nějaký zvířecí zápasy? A nemyslím býčí zápasy a takovýhle tady to mučení, ale prostě pejsci, co si jdou zakopat s míčem. Já bych na to koukala. Neříkejte, že vy taky ne. Teď to musí být vtipný, zábavný, zlepší vám to den koukat na pejsky. Nemáte tam žádný hádky s rozhodčíma o offside, žádný filmování faulů, protože pes vám prostě faul nenafejkuje. Dala bych psům dresy, píšťalku do tlamy a sledovanost by podle mě vyletěla do vesmíru. Geniální, pojďme to zorganizovat. Teď si ale pojďme pustit další song. Alex Warren, Fever Dream, právě teď. Protože ten nápad, který jsem právě vymyslela, byl taky trošku takovej sen, jak v nějaký horečce. Let's go.

0: Sienna Spiro s jejím přenádherným hlasem a přenádherným songem Great Expectation nám zakončila první pondělní hodinu, od který máme taky velký očekávání, že jo? Ale tři další před náma, fajn warm-up jede dál, takže se nebojte, o zábavu je postaráno, o dodávku energie taky. Klidně si k tomu dejte ještě kávu, čaj, něco, co prostě potřebujete, čokoládu, něco dobrýho, ať to pondělí utíká ještě o trochu líp, ale tady bude utíkat i nadále. Třeba Tate McRae, Revolving Door, anebo taky totální party track od BB Rexy, Faithless, New Religion. Už za chvilku, mezi tím si dáme zprávy s Matějem, dopravu se mnou a pak i jedeme dál.
1: Co je hot hit parádách? Co letí ve streamech? Trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnatek.cz.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, s MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
11: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
10: Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
0: Čas nám ukazuje skoro 2 minutky po druhý, tak Matěji, pojď nám říct, co se kde šustne.
12: Země

0: přestal blokovat Hormuzský průliv. Tisícovka tuningových aut obsadila v sobotu večer Brno. Na ilegální sraz dorazili řidiči z Česka i ze zahraničí a den předtím se auta sjela v Praze. Policie zkontrolovala zhruba 700 aut a našla přes 100 přestupků. Pokuty přesáhly 200 tisíc korun a pár aut policisté zabavili. Cizinec, který driftoval na kruháči v Olomouci, dostal maximální pokutu 10 tisíc korun. A Brit ukradl na farmě traktor a ve vysoké rychlosti s ním narazil do domu svého souseda. Traktor prorazil zeď do obýváku a dům se teď musí skoro celý postavit znovu. Uvnitř naštěstí ale nikdo nebyl. 28-letý pachatel se tím údajně snažil pomstit za znesvěcení hrobu svého otce a bratra. U soudu v Middlesbrough ale i tak dostal 7 let a 2 měsíce natvrdo.
1: Fajn. Jezdíme bez nehod nebo ne? D1, 200.

0: Písničce se rozhodně obrňte trpělivostí. A problém máme taky v Brně, v ulici Sokolova. Válí se tam ve vozovce hranol, jo? Tak kdybyste tam náhodou jeli, tak jenom ať jste informovaný. No a na závěr nehoda v Praze, Těšnovský tunel. Je tam zase další havarovaný vozidlo, srazilo se s dopravním značením. Tak opatrně, ať se vám nestane to stejný.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

3, 2, 1, Fine Warm-up s Kristý pokračuje. Doufám, že jste ready na nálož hudby, která nás čeká. Venku sluníčko, krásně, pojďme si ještě užívat ty zbytky toho babího léta. Já vím, že je pondělí, ale i pondělí může být hezký. S dobrou hudbou zaručeně. Tak let's go, Tate McRae a její Revolving Door, první song, který nás v téhle hodině čeká.

Rixa Faithless, New Religion, tenhle energicky nabitej track jsme právě společně doposlouchali na Fajnu 14.10 a jestli chcete zažít opravdový pocit moci, přineste do práce nebo do školy něco sladkého. Rituál, že když má člověk narozeniny, tak nosí do práce, do školy chlebíčky, sladkosti, bombony. Na jednu stranu si možná říkáme, proč bychom měli my někomu něco dávat, když máme narozeniny. To se spíš očekává, že my něco dostaneme, ne? Na druhou stranu, tenhle rituál, tenhle zvyk má něco do sebe, protože určitě si všichni vzpomínáme na ten pocit, když jsme třeba právě do školy přinesli pytlík bonbonu. A to si najednou člověk připadá jak největší celebrita. Učitelka vás nechá, aby vám celá třída zaspívala všechno nejlepší, všichni jsou vám extrémně vděční, když dostanou bonbonek. No prostě najednou máte svoji chvilku slávy. Dneska je to teda ve školách prej trošku jinak, že se místo toho, aby všichni rozdávali bonbony, řeší, že to musí být nějaký rotičinky, že někdo má alergii na lepek, někdo na voříšky, někdo si nemůže dovolit ty a ty bonbony, takže se z toho spíš stala taková přehlídka kalorických tabulek, možná nějakých nutričních hodnot, ale ta dětská radost, kdy vám oslavenec hodil na lavici bonbon a vy jste ho uctívali až do konce vyučování, to bylo prostě nenahraditelný. Takže mě zajímá, když jste měli narozeniny, nebo pořád, když máte narozeniny, nosíte něco do práce nebo do školy? A jestli jo, tak co? Co jste naposled na svoje narozeniny přinesli do školy nebo do práce? Napište mi na 724634634 a já doufám, že brzo u nás v kanclu bude mít někdo taky narozeniny. Pojďme si teď tak k tomu dát další track. Shimon Op, Save My Soul, právě teď na Fajnu.

0: dopoledne je hned lepší s dobrým počasím, s fajn rádiem a taky s dobrýma songama. Tohle byly Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, song Hypnotized. No a my jdeme ochutnávat pomyslně vaše dobroty, co jste někdy přinesli do práce nebo do školy, když jste třeba měli na rozky, protože se právě teď hodně řeší, jak je to s dnešníma dětma, když mají přinést něco do školy na narosky. Tak co nosej? Pobavil mě hlavně Kuba, který píše: mamka mi jednou na narozeniny napekla do školy obří plech perníku a já jsem ho táhl v autobuse. Jenomže na zastávce jsem zakopnul a půlka perníku skončila na chodníku. Do třídy jsem přinesl okrajený zbytky, no, tak to si teda museli ve škole pochutnat. Doufám, že si to teď třeba ty spolužáci uvědomili a říkají si, sakra, to jsem asi jedl štěrk, nevadí. No a pak ještě zpráva od Klárky. Klárka píše: já nosím do práce sladký do dneška. Vždycky na narozeniny napeču mafiny pro celý kancel. Sice mám narozky já, ale vidět ty šťastný tváře kolegů u kafe, to je ten nejlepší dárek. Kláry, takovou kolegyni bychom chtěli asi všichni, že jo? Tak já doufám, že máte taky nějakou svoji Kláru, která vám dneska po obědě napekla nějaký dezert. A jestli ne, tak si dáme aspoň dezert v podobě dalšího songu. Co vy na to? Shakira, Burna Boy, Die Die? Dáme. Za chvilku. Tady na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech?

0: Vždycky fresh. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky?
4: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid?
4: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař?
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
12: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datártu.

Dualipa a její Training Season. Navíc ve verzi, která je vlastně taková živá, takže jste to měli takhle se special zážitkem tady na Fajnu 2:30 odpoledne. A jak poznáte, že jste si nevybrali správného partnera? Neklape vám to ve spánku. Podle nového amerického průzkumu skoro třetina párů spí odděleně. A vědci z toho teda dělají obří trend, jakože je, to je dospělý ohleduplný řešení. Říkají tomu takovej jako ložnicovej spánkový rozchod. Ale nezlobte se na mě, mně to přijde hrozně smutný. Jako dobře, já jsem nezažila žádný 30-letý manželství a tak dále, abych tady mohla o tom dělat přednášky, takže nevím, jak to funguje. Ale neměli bychom spíš hledat člověka, se kterým budem kompatibilní i ve spánku? Přece jenom spánek je docela velká část života. Na co je nám vztah, kde si v 10 večer řeknete, lásko, miluju tě, ale spát jdi vedle. Vždyť to rovnou můžete bydlet sami, na garzonce a pořídit si kočku. Představa, že se před spaním ani jako tak nepotulíte, nepodržíte a ráno se jenom potkáte rozcuchaný u kávovaru, jak náhodní lidi na hostelu. Vždyť to je konec romantiky. Místo toho, abychom se na prvním rande vyptávali na oblíbený filmy, tak bychom možná rovnou měli začít testovat. Chrápeš? Kradeš deku? Potíš se v noci jako radiátor? Ne? Skvělý, beru si tě a hotovo. Koho zajímá, jaký je třeba znamení toho člověka nebo oblíbená barva? Když to neklape v posteli, tak za chvíli to přece nebude klapat ani ve dne. Schválně, zažili jste někdy nějakýho partnera, se kterým jste měli fakt odlišný spánkový návyky a byl to tak velký problém v tom vztahu? Napište mi na 724-634-634 a pokud jste se s tím poprali, i když třeba ten druhý chrápal a pořád jste spolu, tak mi napište, jak jste to zvládli. S vaše spánkový partnerský rozdíly my si pterospráv a já vám k tomu sypu další song. Aztek, DJ Coco, Kurt D, Everything's Alright.

0: From disco to disco, ale Farben, tenhle track jsme právě doposlouchali na fajnou 14.42 a my si tady společně dáváme ložnicovej postelovej rozchod. Ano, většina, nebo teda jedna třetina párů dneska, což není většina, jo, neumím počítat, ale jedna třetina párů prej dneska už spí odděleně, takže jdeme mrknout do vašich ložnic, jak to máte vy. René píše, ahoj, u nás nejvíc chrápe náš Yorkshire a tak spí v obýváku. My se ženou v patře, ale i ona umí pěkně chrápat, ale zvládnul jsem to. Pořád lepší, než spát s chrápajícím Yorkshirem. Teda, René, musím říct, že bych asi chtěla, kdybych měla partnera, aby o mě psal do rádia, že je lepší spát se mnou, než s chrápajícím Yorkshirem. To je opravdu kompliment, doufám, že to přítelkyně manželka slyší. Jednou u nás, René ještě dodává, jednou u nás spal kamarád a ten ho z obýváku odvedl do kuchyně a tam ho zavřel. Toho jezevčíka, aha, a ráno říkal, že se to nedalo. Tak vidíte, no, tak můžete si vybrat buď jezevčíka, nebo ženu, nebo chlapa, záleží, s kým budete spát, důležitý, aby to moc nechrápalo. No a pak ještě píše Verča, my jsme s manželem vyřešili kompatibilitu jednoduše, koupili jsme letiště 2 metry na 2, každý má svoji velkou peřinu. Večer se na chvilku obejmeme a pak se každý odkutálí na svůj konec kontinentu. To je docela dobrý řešení, to bych se asi klidně, no to by se dalo počítat. Já vám každopádně děkuju, že jste to se mnou sdíleli, story s jezevčíkem naprosto super, takže děkuju. Pobavení zaručeno, no a za chvilku si zaručíme i další dávku energie. Giant Rooks, Want It Back, jeden z tracků, který si pustíme za chvilku tady na Fajnu.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
16: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
15: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
17: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

americká zpěvačka, její hit Slater, teda zpěvačka Slater a hit Dance právě teď na Fajnu 14.54. A já se ptám, proč Česko nemá svůj vlastní pivní festival? V Mnichově právě skončil letošní Oktoberfest a padl tam historický rekord. Přes 7 milionů lidí a skoro 7 milionů litrů piva. Já jsem na ty zprávy koukala a právě jsem si říkala, jak je možný, že my Češi, absolutní králové v pití piva, s největší spotřebou piva na osobu na celý zeměkouli, nemáme svůj vlastní světový festival. Na víno máme akcí milion. Máme znojemský vinobraní, mělnický, pálavský, burčáky, historický průvody. Tam jsme schopni postavit na nohy půlku Moravy a lákat turisty z celé republiky, možná i ze zahraničí. Ale pivo? To pivo, kvůli kterému k nám ty cizinci jezdí, z toho jsme schopni udělat maximálně tak pivní slavnosti na fotbalovém hřišti, kde vám do kerýmku natočejí teplou pěnu a k tomu pustějí z repráku, nevím, Michala Davida, nic proti, jo, ale místo toho, abychom udělali akci roku, kde by se celý svět klaněl českýmu ležáku a nechával nám tady miliardy, tak my to nejlepší pivo na planetě prostě v tichosti vypijeme sami doma u televize a tváříme se, že to je nějaký státní tajemství. Němcům stačí preclík, pivo a mají z toho globální biznis a my ten náš největší talent tutláme po hospodách. Já si myslím, že je to díra na trhu. Pojďme to založit. Jestli něco takového je, tak tomu musíme minimálně přidat lepší marketing. Ať je z toho druhý Oktoberfest, český pivofest, nebo něco. Nějaký lepší název vymyslíme. Teď už ale další song. Dominik Fike, White Keys.

0: Vaškem jsme zakončili naší druhou hoďku Fine Warm Upu, ale jedem dál. Nebojte, další dvě před náma, takže před náma ještě spoustu dobrých tracků, party věci. Dáme si třeba Elu Henderson, Rudimental, jejich Alibi, nebo taky trošku emocí s Teddy Swimsem a jeho Mr. Know It All. Bude tady něco pro všechny, tak rozhodně zůstaňte se mnou. Za chviličku zprávy s Matějem, pak zase doprava a pak jedeme dál tady s hudbou. Tak zůstaňte na Fajnu. Warm Up.
1: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Jsme online.
3: Online.
2: Jsme na DAB+. Plus.
3: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
4: Odbyla nám třetí hodina odpoledne, to je čas dozvědět se novinky od nás i ze světa. Adame?
5: Filip Turek se na Facebooku omluvil Seznamu za svoje tvrzení o nahlížení do e-mailů uživatelů. Podle soudu byly jeho výroky nepravdivý a ničím nepodložený. Seznam ale jeho příspěvek zatím nepovažuje za splnění rozsudku, protože čeká na písemnou omluvu. Turek v postu navíc uvedl, že Seznam a jeho média přijdou o peníze ze státních kampaní. Třinečtí oceláři přepsali extraligový rekord. V úvodních 8 zápasech sezóny totiž pokaždý vyhráli za 3 body, což se ještě žádnému týmu v historii soutěže nepovedlo. Rekord stvrdili včera výhrou 9-0 nad Olomoucí. Třinec tak zatím zůstává v sezóně 100% a v pátek může svoji vítěznou sérii znovu prodloužit. 217 let nebylo zřejmé, co stojí v Napoleonově tajným dopise. Teď ho AI rozluštila za pouhých 6 hodin. Dopis z roku 1809 obsahoval informace o pohybu a síle francouzských a spojeneckých vojsk před válkou s Rakouskem. Klíč k šifře se přitom dávno ztratil a historici ho považovali za prakticky nerozluštitelný.
4: Fajn. Mrkneme rychle taky na dopravu, tentokrát začneme trošku jinak, protože v Praze máme výluku tramvají, která začala už 3. října, tak jen ať o tom víte, je to na Pražském Smíchově, týká se to linek 5, 12, 15, 20, 21, jezdí ve zkrácených upravených trasách, tak jenom ať nejste připravený, teda překvapený, a ať jste naopak připravený, kdybyste se tam náhodou chystali. Co se týče nehod, jednu máme na D1, 201. kilometr, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, srazili se tam dva osobáky, takže opatrně. No a potom ve Žďáře nad Sázavou v ulici Jamská havarovala motorka a místo dopravní nehody by mělo být průjezdný. Přesto vás varuju, ať jezdíte opatrně.
6: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
4: Krásný pondělní odpoledne, krásný počasí, krásný den. Já vím, začátek nového týdne pro všechny není vždycky jednoduchý, ale hele, už je odpoledne, už máme půlku za sebou, ten čas letí. Když se člověk dobře baví, že jo, však to znáte, a my se jdeme dobře bavit. Tak pojďme na to, první song na cestě. Ella Henderson, Rudimental, Alibi, což je vlastně takový vaše alibi na to, abyste teď vstali a začali tancovat po kanclu, ať si dodáte trošku energie. Let's go!

0: Creed High.
1: A jeho Medúza právě teď na fajnou 15.12. A někdy je nejlepší žít ve sladký nevědomosti. Sdílení polohy mezi partnerama, to je velký téma. Dneska se to tváří jako největší projev lásky, péče, bezpečí. Takový to, ať vím, že jsi v pořádku dojela. Jo, krásný, dojemný, to bereme, ale realita? Podle mě je praktičtější tyhle věci v telefonu vůbec nemít. Protože jakmile jednou máte aplikaci na sledování polohy, mozek vám prostě nedá a začnete to kontrolovat. Stane se z vás regulérní dispečer kriminálky, jenom za to nedostáváte zaplaceno a naopak za to platíte svým psychickým zdravím. Starý dobrý pravidlo, který říká, co srdce, co oči nevidí, to srdce nebolí, tak to samozřejmě pořád platí. A teda tím samozřejmě neschvalujeme žádný tajnosti, nevěru, to vůbec ne. Ale znáte to, partner se opozdí o 20 minut, kdybyste neměli polohu, řeknete si, jo, tak se zdržel v práci. Jenomže vy tu polohu máte, takže otevřete telefon, vidíte, že ta tečka stojí třeba 25 minut už na nějakém místě uprostřed nějakého města a říkáte si, sakra, proč tam je? S kým tam je? Proč se nehejbe? Totální Oscarovej katastrofický thriller a ten chudák přitom jenom třeba trčí v zácpě. Co si vymyslíte o sdílení polohy s partnerem? Přijde vám, že je to ve vztahu v pořádku? Vyžadujete to od partnera? Nebo naopak byste nechtěli sdílet s partnerem polohu? A pokud se vám to třeba někdy stalo, že jste takhle zbytečně vyšilovali kvůli zapnutý poloze, tak mi to taky napište. 724-634-634. Sledování polohy svých partnerů. Co si o tom myslíte? A k tomu Chris de Serandi, Good Old Days, protože starý dobrý časy, kdy jsme ty polohy ještě neměli, že jo?

si zlepšujete na fajnu, taky se songem od Revin Lenej, Rex Orange County, Love Me Not. Tenhle song jsme právě doposlouchali a teď debatujeme o tom, jestli je ve vztahu dobrý sdílet svoji polohu nebo ne, jestli to způsobuje víc problémů než užitku. Martin píše, já nemám absolutně co tajit, takže pro mě, za mě, kdykoliv na požádání zapnu. Tak nevím, jestli se Martin chce seznamovat, ale pro někoho by to možná byla ideální partie, pro ty z vás, co máte rádi mít kontrolu. No a nebo pak tady Matěj naopak píše, já polohu odmítám. Moje bejvalka byla schopná mi volat, že viděla, že jsem v obchodě, tak ať koupím máslo a sladkosti. To už nebyl vztah, to byl dozorčí orgán. Tak zase mít radar na nákup sladkostí v supermarketu, to není úplně špatný. V tomhle případě mi to sdílení polohy přijde opodstatnění. Naopak, v pohodě. Tak jo, já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Ať to máte ve vztahu tak či tak, vždycky je důležitý, aby vám to navzájem co vyhovovalo. To je přece jasný. No a k tomu další song. Topic, Fireboy, DML, Nico Santos, jejich Body. Za chviličku tahle písnička, která vás přinese zase někam do letních měsíců. Tady na fajnu.

0: Sleduj Fajn.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
10: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

melodie, která se vám zapíše do hlavy. Song Let You, právě teď na Fajnu, půl čtvrtý. A kromě toho, jaká věta se vám nejvíc v životě vyrila do hlavy? A proč to byla zrovna ta, kterou řekl člověk, který se vám líbil? Celý internet teď totiž o víkendu slavil jeden neoficiální popkulturní svátek. Herečka Lindsay Lohan se v novém videu vrátila k naprosto kultovní scéně z filmu Protivný sprostý holky. Ano, k té scéně 3. října. Kdo ten film viděl, určitě přesně víte. Postava Katie, právě postava, kterou hrála Lindsay Lohan, byla tak šíleně zamilovaná do svého spolužáka Aarona, že když se k ní ve třídě otočil a zeptal se jí, co je dneska za den, a ona odpověděla, je 3. října. Byl to pro ní životní. Zeptal se jí, co je dneska za den, a ona odpověděla, je 3. října. Byl to pro ní životní moment, jak kdyby jí zrovna nabídnul snubní prstýnek. A

A jestli máte i vy v hlavě zapsanou nějakou větu, kterou vám někdy takhle řekl, třeba i při seznamování člověk, o kterého jste měli zájem, který se vám líbil a třeba to pak i k něčemu vedlo. A jestli to byla trapná věta o počasí, ideální. Ale napište mi, jestli si pamatujete takhle vaší první konverzaci s nějakou vaší první nebo i pozdější láskou. Napište na 724634634 a k tomu si pustíme song, který je velice o lásce. Olivia Rodrigo, písnička, ve který zpívá o tom, že ani žádná písnička nedokáže vyjádřit ty pocity, jaký jsou láska. Let's go!

0: Akona, Adele a její hit Ain't in LA jsme právě doposlouchali na Fajnu 15.41 a společně řešíme, vzpomínáme, jestli máte nějakou větu, kterou vám řekl člověk, který se vám třeba líbil, nebo se kterým jste se seznamovali a utkvěla vám v paměti, ideálně nějaká vtipná věta nebo nějaký divný téma. Martin píše, kdysi jsem chodil do jednoho baru v Praze, kde tančili slečny. Nikdy jsem se nějak neměl potřebu dívat, ale jednoho dne si přisedla po tanečku slečna a říká, můžu se zeptat, všichni na mě koukají a ty ne. Moje odpověď byla, no nepřijde mi, že by si měla něco, co jiné kolem ne. No a o pár hodin později jsme odešli spolu. Martine, já mám pocit, že tohle je taková ta věc, co funguje obecně. Když máte pocit, že všichni vám dávají zájem, ale ten jeden člověk ne, tak najednou chcete i jeho zájem. Takže tady Martin zvolil neplánovaně takovou balící flirtovací techniku, nonšalantní, jak by se dneska řeklo, no a zafungovalo to. Já jsem teda velká faninka šalantnosti, ne tady tý nenápadný formy zbližování, ale každopádně příběh super a dopadlo to přesně tak, jak mělo, no, zafungovalo. Tak děkuju za story, doufám, že se třeba někdo inspiroval, no a za chvilku pokračujeme v hudbě. Joel Corey, M&EK, Head and Heart, dáme do toho všechno, jo? Takže srdíčko, hlavy, ruce, nohy, budem tančit. Za chvilku tady na Fajnu. Fajn.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
12: Nový tracky.
13: Témata, který chceš vidět a...

Last Boy, Beautiful Life, tenhle track jsme si pustili takhle v 15.52 na fajnu. A jestli dneska večer zase místo produktivní noci budete řešit cizí vztahy, jsme v tom spolu. Všichni milujeme rozebírat, co se děje u někoho jiného. A proto milujeme reality show. No a pokud to máte stejně jako my, tak pro vás mám důkaz, že u toho nemusíte být sami. Protože stejně jako vy nekontrolovatelně ujíždíte na Love Islandu, na zrádcích, tak my taky. No a na YouTube máme náš podcast s naprosto trefným názvem, logicky, Posedlí, protože my posedlí vážně jsme. Rozebíráme tam dramata z vily, zrady u kulatýho stolu, každou intriku a hlavně k nám do studia chodí jednotliví hosté přímo z těhle show. Takže tam máme zrádce, věrné, uvidíme. A taky tam máme samozřejmě srdíčka z Love Islandu. Takže žádný domněnky, ale čistá zákulisní špína, pikantnosti a odpovědi na otázky, co v televizi možná nebyly. Takže si rozhodně najděte na YouTube náš podcast Posedlí na fajnu. Dejte odběr, pojďte se v tomhle guilty pleasure topit společně s náma. No a na Instagramu najdete zároveň reelska, výstřihy, sestřihy z těchhlech podcastů. Takže můžete mrknout i na to. Dejte nám když tak vědět, co by vás třeba i zajímalo na naše následující hosty. Já zítra budu mít, už vám to asi můžu prozradit, v podcastu budu mít Tomáše z Love Islandu. Tak jestli na něj máte nějaký dotaz, sypte nám to na Instagram a třeba se zeptáme zrovna na ten váš. Teď už ale Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Jamie Miller a tenhle virální track Baby Doll nám zakončil třetí společnou hoďku na Fajnu. Písnička o tom, když se začínáte zamilovávat do někoho, u koho víte, že není úplně ideální partie a že má red flagy. To, s čím se můžeme asi všichni do jistý míry stotožnit. Ideální věc na zakončení, ale před náma ještě jedna poslední navitá hoďka, takže to musíme rozproudit. Dáme si třeba Justina Biebera, Nicki Minaj, Beauty and Beat, anebo taky novej hit od Sombra, My Body Isn't Ready. Takže vy rozhodně buďte ready, buďte připravený na tuhle jízdu. Mezi tím zprávy s Adamem a pak zase zpět k hudbě.
1: Co je hot hit parádách?

0: Bratislavie trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Nákupy v onlineshop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
10: Dobrá hudba, divný internet. Jsme u obojího.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
10: Jsme online.
12: Online. Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz.
13: Na hodinkách 4 minutky po čtvrtý a vy víte, na co je čas. Zpráva, guys.
14: V americkém Baltimoreu zemřela 12-letá dívka během incidentu, který podle policie začal hádkou dvou mužů kvůli parkovacímu místu. Střílelo se u stadionu, kde zrovna probíhal zápas mládežnického amerického fotbalu. Dívka podle policie nebyla terčem, ale zasáhla jí střelba. Další 4 lidi utrpěli lehčí zranění a policie po pachatelích pátrá. Vstupenky na festivalu Glastonbury 2027 zmizely během pouhých 42 minut. Festival se příští rok vrací po roční pauze a jména hlavních vystupujících zatím organizátoři neoznámili. Lístek na celý festival letos vyšel na rekordních 408 liber, tedy skoro 12 000 korun. Další šance koupit lístky bude na jaře, kdy se vrátí neuhrazený nebo vrácený vstupenky. 70-letý muž z Brna narazil při vykopávání pařezu na válečnou munici. Podezřelej zrezivělej předmět našel u svojí chaty v městské části Bystrc a radši zavolal strážníky. Ti místo zabezpečili a přivolali pyrotechnika, který nález odborně zajistil. Ukázalo se, že šlo pravděpodobně o minometný granát.
13: Fajn. Co, jezdíme bez nehod. Dopravní situace velice zajímavá je na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Je tam totiž překážka na vozovce, protože se tam vysypal náklad kukuřice. Máme tady varování před silným provozem a očekává se kluská vozovka. Tak bacha, asi kukuřice je takovej nová slupka od banánu, tak abyste na tom náhodou nepodklouzli. Pak máme ale i vážnější nehody, třeba v ulici Ústecká, v Český Třebový, tam jsou dva osobáky na místě. Už probíhá vyšetřování policie, takže opatrně. No a potom na Kladně v ulici Československé armády se srazil osobák s chodcem. Taky projíždějte opatrně, možná se tomu ideálně vyhněte.
15: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
13: Kristý. 3, 2, 21, pondělní warm-up s Kristý jede dál, před náma poslední hoďka, takže to musíme totálně nabombit, čeká nás hudba, taneční, čekají nás emoce, čeká nás všechno a taky oslavíme dneska jeden významný den, ale o tom aj za chvilku, teď pojďme na první track, do kterého vložte všechny emoce dnešního dne. Alex Warren, jeho Eternity, právě teď.
12: Hear the clock ticking on the wall.

0: Justin Bieber a Nicki Minaj, tenhle letní track, i když už je říjen, protože proč ne, Beauty and Beat na fajnu. A dneska, 5. října, je světový den učitelů. A já si myslím, že některé jejich hlášky bychom měli zapsat na seznam světového kulturního dědictví. Učitelům dáváme kytky, ale zasloužili by si možná třeba i Nobelovku za literaturu. Konkrétně za ty ikonické hlášky, které pak máme v hlavě vyrytý do konce života. Jasně, klasiky jako zvoní pro mě, ne pro vás, nebo čemu se tam vzadu smějete, tak to řekněte celý třídě, ať se zasmějeme všichni. Ale moje absolutní favoritka byla vždycky moje češtinářka na Gimplu, protože třeba kdykoliv někdo tajně něco datloval do mobilu, tak ona se zastavila uprostřed výkladu, upřela na něj ledový pohled a naprosto suše zahlásila na celou třídu: když už tam píšete, napište rovnou domů, že dneska večer u vás přespím i s rodinou a přijdu na palačinky. Normálně hlášky některých učitelů byly tak legendární, že někdo vytvořil i stránku na Facebooku, kam ty hlášky jednotlivých profesorů z našeho Gimplu zapisovali. Já jsem to teď kvůli vám hledala a pobavila mě ještě další, kdy třeba jedna naše matikářka řekla v hodině geometrie: jestli máte méně než 20 cm, tak to máte blbý. No, byla to hodina geometrie, jo, ne biologie, nutno podotknout, ale i tak, zajímá mě, jestli vy máte nějakou hlášku vašich učitelů, kterou si pamatujete, ať už je vtipná, traumatizující, jestli to byla nějaká trapná výzva před tabulí. Napište mi, máte nějakou učitelskou hlášku, kterou si pamatujete? 724-634-634. No a na oslavu všech učitelů si pustíme další song. Sombr, My Body Isn't Ready, právě teď na fajnu.
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: dnes si zlepšujete s Fajnem a taky Martinem Garrixem, Edem Sheeranem a jejich songem Repeated, který nám právě teď dohrál na Fajnu. A my se jdeme podívat na nejlepší hlášky učitelů, protože dneska, 5. října, je Světový den učitelů, tak jsem se vás ptala na ty vaše. Učitel na střední škole se mě ptal, k čemu se smějete, a já mu říkám, ničemu, pane profesore. A on na to, k ničemu se smějou jenom blbci a vaši spolužáci. A druhý profesor, když jsme vyrušovali, tak říkám, vy už všechno umíte, že se chováte jako mistr světa. A já mu odpovídám, ne, pane profesore. On říká, no to bych prosil, protože já jsem tady mistr světa. Byl to bývalý mistr světa v ledním hokeji, ale vyučoval na stavební průmyslovce. Tyjo, tak tenhle učitel měl výhodu, protože tuhle výmluvu mohl používat úplně pokaždý. To je docela dobrý. No a pak tady Svatopluk píše, že dostal poznámku, směje se mi do očí za mými zády. Tady mi to nějak nevychází, že? O to vtipnější to je. No a pak tady ještě Honza Svoboda. Ahoj všem ze základky, už jsem 24 let, ale naše třídní učitelka Čermáková a zároveň češtinářka, když jsme se houpali na židli, říkala, jen se zhoupni, houpačko. Ta židle stojí... Teď nevím co, to jsem nepřečetla. Nicméně děkuju vám, že jste se mnou sdíleli tyhle vaše hlášky učitelský i ze školy, poznámky a tak. No a ještě jednou přejem všem učitelům dneska všechno nejlepší, ať ten den v té škole uteče, nebo už utekl. A k tomu si za chvilku pustíme další song. Temper City, Self Aware, tady na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
6: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
8: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
7: Více na světrovnátek.cz.
9: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
11: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
10: Navádění letadel?
11: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
10: Technik ve věži?
11: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
10: Elektrikář?
11: Jo, přesně tak.
10: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci-na-letišti.cz.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil?
15: hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
16: Gaudeamus Alcotour. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
17: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
18: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
19: My name is Somber.
20: What up, it's Kehlani.
21: Hey, it's Taylor Swift.
22: Back to the hits.
23: Right, babe.
24: Fine.

0: XN, J-Hard, jejich song Pride právě teď dohrál na Fajnu 16.34 a světový gastrožebříček právě vyhlásil válku českému národu. Gastronomický portál Taste Atlas totiž vydal žebříček stovky nejhorších jídel na světě a na 92. místě skončilo naše legendární pomazánkový máslo. K tomu teda ještě chlebová polívka a karlovarský suchar. Cizinci těmhle jídlům dali 2,5 hvězdičky z 5 a dělají, jak kdyby to byla jedovatá substance. Jako já uznávám jednu věc. Chápu, proč mají cizinci noční můry z pomazánkového másla, když narazejí na nějaký mimi bazarový recepty, protože pokud nějaká tvořilka vezme tenhle kelímek pomazánkového másla a nacpe ho do piškotů s kávou místo mascarpone, no tak to není tiramisu, ale regulární tiramíšu. To je totiž týrání chuťových buněk, Italové by na to pravděpodobně poslali zásahovku, ale jinak to pomazánkový máslo přece není tak špatný. Evropská unie nám teda sice zakázala říkat tomu máslo, protože to nemá dost tuku, takže se tomu teď říká mléčný roztíratelný výrobek, což zní trošku jako tmel na sádrokarton, ale chutná to docela v pohodě. Podle mě to cizinci jenom nepochopili. I když ruku na srdce, v české kuchyni máme i věci, které by se do tohohle žebříčku nejhnusnějších jídel hodily asi trošku víc. Co taková držčková polívka? Držčky. Napište mi, jaký je podle vás nejhorší české jídlo nebo nejhorší česká potravina, která by si rozhodně zasloužila zařadit se na tenhle žebříček. Dejte mi vědět na 724-634-634 a k tomu si pustíme track, na který jsme tady všichni čekali. Konečně je to tady Kellyn, Dollar Prince a jejich Superstar.
1: Čau, já jsem Kellyn a posloucháš můj novej single

0: Pondělní pohodička na fajnou s Klok Klok a songem Adore Ya. Yeah. No a teď se pojďme podívat na ty nejhorší český jídla, podle vás. Protože ačkoliv na světový žebříček se dostalo pomazánkový máslo, já razím názor, že tady jsou mnohem větší zločiny proti gastronomii. A jsem ráda, protože se shodujete na koprovce. Mirka píše, ahojky, určitě koprovka jako omáčka, tak polévka. Já jsem ani nevěděla, že existuje koprová polévka. Jsem traumatizovaná. No a tady taky další zpráva. Budu divnej, ale já z celého srdce nesnáším koprovku. Úplně to nenávidím. Jenom to cejtím a už se mi navaluje. A když je v nějakém jídle kopr, tak si ho nedám. Bytostně nesnáším kopr. Tak na tom mi nepřijde nic divného. Naopak, mi přijde, že spíš lidi, kteří mají rádi kopr, jsou výjimeční. Lidi, co mají rádi koprovku. Podle mě jich není za stolik. Ale možná se mýlím, teď mě když tak můžete opravit. No a na závěr tady zpráva. Nemám rád bezmasé párky. Kdo by měl rád bezmasý párky, že? Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli, jsem ráda, že jste nikdo neřekli to pomazánkový máslo a že to u nás, tuhle anketu o nejhorší český jídlo vyhrála koprovka. Takže se s váma shodnu, takže za odměnu si můžeme pustit další song. Za chvilku Kelit, Love, Tied Up, tady na Fajnu.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Ne? Ne.
11: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
14: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
15: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
16: Promění.
15: A v novou sukínku?
16: Promění.
15: A v paraplíčko?
16: Promění.
15: I na obal pro pastelky?
16: I v obal.
15: A v baťůžek?
16: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
17: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
15: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
16: běž už.
17: Více na cestaodpadu.cz.

0: Rugail, mladá česká talentovaná zpěvačka a song Wishful Thinker. Jedna z posledních písniček, kterou si dneska společně pustíme. No vy víte proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví. A my jsme se zase krásně bavili, 4 hočky utekly jako voda. A hele, pondělí je za náma. Ten první nejhorší den v týdnu, který lidi stresuje a tak dále. Tak jsme ho dneska sfoukli jednou ranou, perfektní, zvládli jsme to. Já doufám, že s dobrou náladou, že ji máte, že jste naladěný na zbytek večera i na zbytek tohohle týdne. Takže vám přeju krásný zbytek dne. Já vás předávám dál, já se s váma loučím. Čeká na vás Žampik, 3 hodiny se Žampikem, takže si je užijte naplno, bude to 100% nabitá jízda. Máte se na co těšit, náš playlist samozřejmě jede dál, fajn, nezastavuje, tenhle party vlak pokračuje a já se na vás budu těšit zase po zbytek týdne od 1 do 5. Tak se mějte krásně, ode mě poslední song na rozloučenou, Dermot Kennedy, Power Over Me. Tak bye babes, užijte si to.

0: Marco e Andrea Jampa. Fajn má svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na Kopecký.cz.
7: Na internetu je hodně věcí.
8: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
7: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
8: Instagram, TikTok, YouTube.
7: Sleduj Fine.
8: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě, a o to se postará Mr. Adam.
10: Americká FBI zatkla 34-letou ženu, kterou viní ze špionáže pro Čínu. Zadrželi ji na letišti v Los Angeles těsně před odletem do Číny. Podle vyšetřovatelů měla na pokyn čínských úřadů sledovat syna tchajvanského prezidenta a posílat jim fotky, videa a informace o autech. Žena čelí obvinění z působení jako neregistrovaná agentka cizí vlády. Patrik Šik podruhý v kariéře vyhrál zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu. Po podzimním hlasování ztrácel na Pavla Šulce 19 bodů. Díky povedenému jaru ale manko smazal a nakonec vyhrál o stejný počet bodů. Šik za Leverkusen v minulý sezóně nastřílel 22 gólů a v anketě se zařadil mezi 4 nejúspěšnější hráče historie. Dcera herce Chrise Hemswortha, který si střihnul třeba roli Thora, vyhrála soutěž v jízdě na Bíkovi. 14-letá India Rose byla jedinou dívkou mezi soutěžícími a na Bíkovi vydržela zhruba 9 sekund, což jí stačilo na vítězství. Hemsworth pak na sociálních sítích neskrýval, jak je na dceru pyšnej. Jízda na Bíkovi ale zároveň vyvolala kritiku kvůli špatnému zacházení se zvířaty.
9: Fajn. No, pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Bacha si dávejte. Vy, co jste právě v Olomouci, v ulici Hejdukova, jsou dvě vozidla v sobě. Bacha taky v Šumperku, v ulici Jesenická, jsou tam dva osobáky v sobě. Na místo jede policie České republiky. A bacha taky v Praze, v ulici Sokolovský, jsou tam v sobě dva osobáky. Tak na sebe dávejte bacha.
11: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
7: Fine Drive.
8: Fine.
7: Fine Drive.
8: Jindra Žampa. Jindra Žampa.
9: OK, 17 hodin, 4 minuty k tomu startuje pondělní Fine Drive. 3 hodinky jsou před náma. Za chvilku se podíváme na to, jak moc my chlapi jsme velký prasata, co se týče spodního prádla. Do té doby Eagle anebo Lady Gaga právě teď na Fajnu.

Posloucháte Fajn v 17 hodin 11 minut, tohle to je Fajn Drive a chlapi, říká se mi to s těžkým srdcem, ale ukázalo se, že jsme fakt prasata. Výzkum mezi Američanama zjistil, že 45% lidí nosí stejný spodní prádlo dva dny a nebo díl. No a u nás je to právě ještě horší. 20% chlapů, to je jeden z pěti, přiznalo, že jeden pár spodního prádla dokáže nosit celý týden. U žen to bylo jenom 8%, takže některý z nás evidentně jedou takový ten systém, ale když to nesmrdí ještě moc, tak klidně můžu jet dál. Klidně to můžu otočit, pak na ruby, pak zase na ruby. Hele, mě zajímá upřímně, kolik dní jste schopný reálně nosit jedny trenky? 724-634-634. Straight from the work to the home. Find out.

0: One Direction, best song ever. 17 hodin 21 minut, to je aktuální čas a my jsme si tady na fajnu chtěli ověřit, že my chlapi nejsme takový prasada, protože podle nejnovějšího průzkumu, tak jeden z pěti chlapů nosí jedny a ty samý trenky klidně celý týden. Mega hnusárna. Ptal jsem se vás, jak dlouho vydržíte nosit jedny trenky. Mikuláš mi napsal 40 hodin max, cokoliv navíc a cítím se jako prase. Ty jo, už těch 40 hodin, to je den a půl, je za mě jako moc, no. Já nevím, já si měním teda každý den. Každopádně Marcel napsal, že klidně 5 dní a pak Tomáš tady napsal, většinou je mám 2 až 4 dny. Hele, pojďme nebejt nechutný a pojďme si normálně každý den měnit spodní prádlo. Co vy na to, ne? Fine Drive.
1: Fine. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní 2 elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Huntrix Golden. Pohodový pondělní odpoledne na fajnu, jak vidím, tak i slunečný. Za Majkem je Jindra a my popojedeme dál. Před náma je Niko Santos. Hele lidi,

0: Loy Red Eyes. To je track, který nám zpříjemnil pondělní odpoledne na Fajnu a lidi, chytrý hodinky jsou za mě super věc, dokud ti nezačnou říkat, že seš na tom vlastně úplně blbě. Zjistíš, že jsi spal jenom 5 hodin, že máš vysoký stres, málo kroků a tep máš jako důchodce. A najednou máš stres z toho, že máš stres. Výzkum mezi 500 lidma ukázal, že někteří uživatelé jsou na sledování spánku, tepu a pohybu až moc závislí a špatný čísla v nich můžou vyvolat určitou úzkost. Za mě ještě bizár teda to, že vlastně 24/7 je člověk neustále online a chodí mu veškerý upozornění. To za mě vyvolává ještě větší úzkost, každopádně za mě. Koukáte na čísla z hodinek, anebo je radši nechcete vidět a máte zaplý všechny upozornění? Napište mi to na 724-634-634.
1: Fine Drive.
2: Fine Drive. Fine.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens, mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens, tinygreens.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
8: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

český Harry Styles, Shimon Up nám dohrál na fajnu v 17 hodin 49 minut a my jsme se tady bavili o chytrých hodinkách a to, že spíš než užitečný, tak jsou spíš stresující. Ptal jsem se, jak to máte vy. První zprávu tady mám od Nicole a ta mi napsala, na hodinkách mám zapnuté veškeré upozornění, včetně je čas na pohyb. To je nejhorší upozornění. Čísla na hodinkách sleduji zřídka kdy, takže když zapomenu vzít telefon na toaletu, ale rozhodně z čísel nekolabuji, je to pro mě jen přehled. Důležité je, jak se cítím já a ne, co si myslí hodinky, jak se mám cítit. To je podle mě návod na to, jak nebejt úplně ve stresu z těch hodinek. Fajn.

0: Jedna hodinka Fajn Drive před náma, jedna je za náma a dvě jsou před náma, tak si to pojďte dát se mnou.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku o jetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
2: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Pojďme se v rychlosti podívat na počáso. Babí léto pořádně létuje. Aktuálně máme venku slunečno a 19 stupňů. Zítra se teplota vyšplhá ke 21 stupňům. Takže opalovák a sluneční brýle zítra sebou.
2: Fajn.
0: Pojďme se ještě podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Bacha si dávejte, liberečáci v ulici Košická. Jsou tam hned 3 osobáky v sobě. A bacha si dejte taky v Chomutově v ulici Mánesova. Tam jsou v sobě 2 osobáky.
13: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
1: Fajn Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa.
0: OK, 18 hodin, 2 minuty k tomu startuje druhá hodinka Fajn Driveu. Za chvilku si řekneme, jaký trapásek se stal Bensonovi Boonovi. Do té doby Dua Lipa, nebo tedy svým zprávě teď, no fajnů.

Lipa, Twinning Season. Neskutečně našláplej track, který nám dohrává na Fajnu v 18 hodin 9 minut. Hele lidi, představte si, že jste na koncertě svýho idola a ještě před tím koncertem, tak ho potkáte na záchodě. Benson Boone teď vytáhl fakt brutálně trapnou historku. Před koncertem šel s kámošem na záchod a mysleli si, že ty záchody jsou jenom pro ně. Takže si u pisuáru ze srandy stáhli kalhoty úplně ke kotníkům, protože prej takhle to dělali už na střední. Jenže najednou vešel fanoušek. A když se Benson otočil, tak týpek tam na něj koukal, jak ten Benson má ty kalhoty stažený úplně u kotníků. Nejlepší na tom je, že Benson se ještě s tím týpkem dal do řeči, potřásl si s ním rukou, jenomže až potom si uvědomil, že si předtím neumyl ruce. Fine drive. Fine drive.

0: pozitivní energií Alex Warren. Posloucháte Fajn v pondělí 5. října a lidi, až si budete říkat, že jste na něco moc starý, vzpomeňte si na ženu jménem Ruby. Tahle ta frajerka tak oslavila 100 let a svoje narozeniny oslavila tím, že skočila z letadla padákem. Ona totiž skákala už v 80, pak v 90 a teď si dala z té narozeniny rovnou tandemovým se skokem. A prej, když člověk začne moc pomalovat, tak je konec. Mně by nenapadlo, že vůbec to je možný ve 100 letech, aby člověk mohl skočit padákem. Každopádně napište mi, v čem je speciální vaše babička. Tady Ruby je podle mě těžký trumpnout, ale věřím, že i vaše babička má nějaký super schopnosti. Napište mi to na 724 634 634. Fine Drive.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Are you ready for this?
9: Jsme fajn.
10: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
11: Please welcome
12: One Republic.
11: One Republic.
13: Hi, this is One Republic.
14: Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
15: Hi, I'm Gracie DeBons.
16: It's Olivia Rodrigo.
17: Hi, we're Blackpink.
18: Welcome to the show.
19: Yo. Dáváme ti na ně lístky.
20: Fajn.
21: Vždycky, ho?
19: Vždycky lístky na nejlepší koncert.

Posloucháte Fajn. Tohle to byla Adela, Aid in LA, 18 hodin, 30 minut, to je aktuální čas. A my jsme se před chvílí bavili o super babičce jménem Ruby, která svý z té narozeniny oslavila skokem s parákem. Naprosto neskutečný. Ptal jsem se na to, jaký vaše babičky mají super schopnosti. Tady Matěj mi napsal, umí udělat jídlo pro 4 lidi z ničeho. Otevře lednici a za hodinu je oběd pro celou rodinu. To je neskutečný. Já jsem říkal, že to jsou super ženy. Verča napsala, moje babi si pamatuje úplně všechno, řeknu jí něco, co se stalo před 15 lety a ona mi řekne přesně datum i co jsem měla na sobě. To je neskutečný. Buďme rádi za naše babičky. Fine, right, right, right, right.

0: Kygo, taky Khalid a Griffin, Save My Love. Posloucháte pondělní Fine Drive a lidi, pamatujete si, když měl někdo ve školce narozeniny a přinesl celý třídě bonbony? To byl tehdy prostě ten nejlepší den na světě. Někdo donesl lízátka, někdo čokoládky, někdo pytlí bonbonů a všichni jsme byli úplně nadšený. Dneska už je to trošičku jinak, dneska se řeší alergie, cukr a někde vám sladkosti ani nedovolej přinést. Tak mě zajímá, jak to bylo tehdy u vás. Co jste nosili spolužákům do školky nebo školy k narozeninám a co byl ten nejlepší dárek, který jste tam jako malí dostali? Napište mi to na 724-634-634. Fine Drive.
1: Fine. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Jen 漂亮的 T恤, 条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Fantazimánia přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimánia v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopíjat jít do petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
10: Music. Fine.

Max, Polyfake. Posloucháte Fajn, 18 hodin 49 minut, to je aktuální čas. A já jsem se vás ptal na to, co jste nosili spolužákům do školky nebo školy k narozeninám. A co byl vůbec ten nejlepší dárek, který jste tam jako malí dostali? Tady Klaudie mi napsala, já jsem vždy přinesla takový ty Haribo malý betlíčky. To bych si hned dal. Potom napsal Erik a ten napsal, my jsme nosili čokoládový penízky, každý jeden zabalený. Ježiš, tak to jsem absolutně miloval. Kdo nemiloval čokoládový penízky, jako by nebyl.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Lucien a Leony Waking Up. To je track, který nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je naše dnešní společná poslední hodinka, kde si dáme klasicky 10-minutovku podle vás. Tak pojďte diktovat tracky, protože já je budu hrát.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Sakra! Moje záda.
5: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Gaudiamus Alcotour. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
6: Fine Drive. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Pull my trigger, let me blow your
0: mind. OK, 19 hodin, 1 minuta k tomu, to znamená, že startuje třetí hodinka Fine Driveu. Začneme klasicky, 10-minutovkou podle vás. Pojďte mi diktovat tracky, protože já je budu hrát. Číslo je 724-634-634, pište mi na WhatsApp, na iMessage nebo na Instač Fajnu, každý jak chce. Odpočet je jenom na 30 sekund, tak si pospěšte, protože začíná právě teď.
6: 10 minutes for you.
7: 10 minut tvých soudů.
1: Máš 30 sekund.
7: Pošli název tvý oblíbený songy.
1: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
7: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát.
6: 10 minutes for you.
0: 724-634-634. To je číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist Fajnu. A první zprávu tady mám od Klaudie, která by si přála Animal od Kecaj. Tak jo, může bejt. Co tam dáme jako dvojku? Jako dvojku tady máme Cameron Whitcomb a Meduza. OK, tenhle track máme hodně rádi. Co tam dáme do třetice? Vy jste neskutečný, do třetice to budou Blackpink. Dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
8: Turn it up a notch, here's our song, Animal.

posloucháte Fajn, tohle to byl Cameron Whitcomb a Medúza. Tohle to je desetiminutovka podle vás. Před náma je třetí track v pořadí a to jsou Blackpink a hned potom nás čeká velký finále. Mám tady tři tracky z těch, o kterých jste si psali a všechny se do té desetiminutovky nevejdou. Proto potřebuju jednoho, který právě teď zavolá na 724 634 634 a rozhodne o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte právě teď 724 634 634. 10 minutes for you.

0: Blackpink a Go. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolala Eliška. Čau Eliško.
1: Ahoj.
0: Hele, ty jsi mi mimo éter říkala, že jsi měla super den až na to, že tě dneska tvoje učitelka rozsadila s tvojí BFF. Tak mi řekni, co jste dneska prováděli?
1: No, jakoby my jsme si trošku hodně povídali, ale tak...
0: Jejda. Takže jste hodně zlobili, myslíš, nebo jenom to bylo tak jako nevinný povídáníčko?
1: To bylo nevinný povídáníčko.
0: A myslíš, že to je definitivní, nebo že vás někdy vrátí k sobě?
1: Podle mě už to je definitivně. Naše učitelka je hrozná.
0: Já ti budu držet palce, protože mě se stá tohle, tak mám taky úplně zkažený den. Každopádně, abych tě vylepšil, mám tady pro tebe 3 tracky, jsi na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, tohle jednička. Rihanna a Eminem, The Monster, varianta číslo 1. Pojďme si poslechnout dvojku. Calvin Harris a Pharrell Williams. A třetí varianta je z české hudební scény. Jak vypadá den, kdy po ničem netoužím. Viktor Kál, Grey 256, jak vypadá den. Eliško, je to ve tvých rukou, ty můžeš rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme.
1: Tak asi dvojku.
0: Takže tam dáme Calvina Harrise a Pharrella. OK, je někdo, komu bys to chtěla věnovat? Předpokládám, že tvojí paní učitelce asi ne.
1: No to ne, no.
0: A kdo by to byl teda?
1: No, tak asi všichni, co poslouchají, Fajn.
0: OK, tak jo, tak to posílám. Tak já moc děkuju, přeju ti krásný večer a třeba vás k sobě ještě někde vrátí.
1: Jo, třeba.
0: Měj se hezky, Eliško. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: minuta trapnosti, a.k.a. cringe minute. Pojďte mi napsat třeba o víkendu, co se vám stalo trapnýho, nebo vytáhněte i klidně nějakou starší trapnou storku. Důležitý je, aby tady bylo trapno. Pište mi to na 724-634-634, já to potom vytáhnu přímo sem do éteru Fajnu. Fajn Drive.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Co je hot v hitparádách?
9: Co letí ve streamech?
8: Co právě trenduje na TikToku?

Lola Young a Messi, posloucháte Fajn a před náma je naše oblíbená minutka. Dneska se o svoje trapno podělila Bára a je to naprosto boží. Ta napsala, měli jsme v prváku na střední první hodinu, kde jsme se seznamovali celá třída. Během té hodiny jsem si prdla tak nahlas, že se na mě všichni otočili. Řekla jsem, no co, tak to muselo ven. Od té doby mě všichni ve třídě milovali. Absolutně miluju tvoji upřímnost a tvoji pohotovou reakci. Oh yeah. Let's go. Fajn.

Posloucháte Fajn při pondělku 5. října a jestli teď jedete Love Island nebo Zrádce, tak pro vás máme jednu novinku. Na našem YouTube totiž běží Posedlí. Náš podcast, kde si zveme přímo lidi, kteří byli součástí těchto reality shows. Máme dokonce dva formáty na jednou. U Love Islandu si Kristýnka zve vyřazený účastníky a řeší s nima všechno, co jste třeba v samotném pořadu vůbec neviděli. Co se dělo ve vile, vztazíky,

0: zákulisí a hlavně, co se dělo po jejich odchodu. A u zrádců je to podobný. Aja natáčí rozhovor vždycky hned po odvysílání dílu přímo s člověkem, který právě vypadl. Takže žádný s odstupem, ty emoce jsou ještě úplně čerství. Řeší se, proč vlastně vypadl, co se dělo na hradě, jak vnímá ostatní hráče a co se dělo bezprostředně po jeho odchodu. Takže pokud milujete tyhle ty reality shows, posedlí, by ti rozhodně nemělo uniknout. Celý rozhovory najdeš na YouTube Fajnu, tak si tam skoč a mrkni na nový díly. Fajn Drive. Fajn.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř,
5: topenář,
4: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

dřív končí. 3 hodinky utekly jako voda a mě nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit. Bylo to opět absolutně boží a myslím, že ten nejvíc nepříjemný den v týdnu jsme přežili ve zdraví. Já se loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation a dneska mě za Majkem vystřídá už takovej OG člen naší party Next Generation, Slavíček. Bude vám hrát svoje tracky a tracky, které ho v poslední době hodně baví. Tak si to dejte a já se na vás těším zase zítra od 17 do 20. Za mě už jenom 3 slova. Pa, pa, la, la! Fine Drive.

0: přinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next Generation.
0: Next Generation.

Takže čus, tady Slavíček, vítám tě na Next Generation na Fajn Rádiu a dneska vám předvedu nějaký můj top výběr, který teďka poslední dobou poslouchám. První song je Hezký ráno, tak se užijte. Next Generation. Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Next Generation.
1: Takže tohle byl můj song, hezký ráno, doufám, že vám udělal hezký večer, no a další song je od Evičky Farní, protože Evička Farná nemůže chybět v žádném dobrém playlistu. No a kdo by tam ještě mohl být? Třeba Michal Hruza, Stará dobrá duše do vesmíru.
0: Fajn. Next Generation.

0: Generation.
1: Takže čus, tady pořád Slavíček, posloucháte Next Generation na Fine Radio. No a proč tady vlastně dneska jsem? Protože chci vyhrát objev roku, to je jasný. Pustím vám teďka jednu písničku, která vás buď přesvědčí o tom, že to hodíte mě, anebo o tom, že to hodíte Charlotte Gotovi. No a můžete si ji poslechnout právě teď. Jmenuje se Fňuk Fňuk a potom nějaký dvě další, jen tak do počtu.
2: Next Generation. Yeah. Something brand new. New music.

0: generation. Number one hit music station.
1: Takže čus, tady pořád Slavíček. Teďka jste slyšeli jednu českou ukázku, která byla ode mě. Fňuk fňuk, písnička, kterou ještě nikdo nikdy neslyšel. No a ta vás mohla přesvědčit o tom, jestli pro mě hlasovat nebo ne. V Českým Slavíkovi můžete hlasovat na internetu. Český Slavík, hlasování. No a pokud se vám to líbilo, budu samozřejmě rád za váš hlas. Teďka vám pustím ještě další dvě písničky, které teďka poslouchám. No a třeba se vám budou líbit a váš můj vkus vás přesvědčí.
0: Number one hit music station. Next generation.

0: generation.
1: Yeah. Takže dneska naposledy. Já jsem Slavíček, byl jsem Slavíček a pokud se vám líbil můj výběr, pokud se vám líbily moje písničky, ještě jednou uslyšíte, tak budu moc rád, když pro mě budete teda hlasovat v tom Slavíkovi. No a kdyby ne, tak budu rád, když to nehodíte někomu jinému. Mějte se krásně, hezký večer a ahoj. Turn it up. Next generation. Next generation.

0: generation.
1: Number one hit music station.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Sakra! Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Fajn. Vždycky hot.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz

Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Hudba, hvězdy, zákulisí.
2: A to nejlepší z internetu.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.

0: Některé věci se do rádia nevejdou.
1: Naštěstí existuje internet.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník,
11: malíř,
10: topenář,
11: podlahář.
10: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
10: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.
13: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
14: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
13: Salonky.
14: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
13: Úklid.
14: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
13: Ha, kuchař.
14: Správně.
13: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
0: Nový tracky.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Fajn. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
4: Fajn.
5: Flo Rida. Alexander, girl, I know what you like.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: opraví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.

0: Let's go.
1: Fajn.
2: Nová hudba.
1: Zákulisí.
2: Hosté a moderátoři ve chvíli, kdy zapomněli, že je zapnutá kamera.
1: To nejlepší z Fajnu na sousos.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Smithy.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie Abrams.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fine.
1: Vždycky lístky.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.